zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

řešit. Měm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo je v

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

na pořád z těch zdí jeden vínka. A všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejnovran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

přiběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už v nebi jsou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

0: samozřejmě nemůže chybět ani karabina a zlatý déšť Petra Schneweise.
1: Za chvíli louky se k nám otočí,

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně
0: je to zdravé,
1: říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale,
0: no, ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tyhle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna myslím.
3: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudlička.
2: No, no to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No,
3: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
4: No, víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhle tý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta stika to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta stika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo...
2: Filmu?
3: Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono.
2: No,
3: To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no, no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
2: ne, ne, ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, jo. to vypočítá, jo?
3: Litr a dvě deci, jo?
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No, tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva jo. a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte, chápete?
3: Můj vole, to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
3: jo, jo.
2: tak v průměru jste vypil každé jedno, že
3: jo? Můj vole, to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
2: Já to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je
2: někteří
3: jedno,
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
3: no?
2: že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás. Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. Mm-hmm. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. A, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom, potom a takovou,
0: tak a Bára
1: to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si ji pamatuju z LVT. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Uh-huh. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, i menších tam.
0: V zábavném programu. No, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přijeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Krautmann-Vltovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý den.
7: A zapomněl říct o panu Felixi Holcmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, pořádem. Kriegsmarine.
7: Víte, ano, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, jako ano, do ano, zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořád v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to upřesnili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české
7: ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94-96?
4: To jsem neměl prostě.
2: V tom nejel, Aleš.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát.
2: Tak, to bohužel neproberem, Františku.
7: Já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo a ničeho, ani jsme o tom nějak moc nevěděli.
4: No,
7: ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný. Díky,
2: tak děkujeme,
7: pánové.
2: Děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
8: Halo. Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcmann může provozovat statistiku dál.
9: Statisticky, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám už dal příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že
10: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. zjištěno a vůbec společnost kouření.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No jo, co je?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představte, že já bych třeba bydlel v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý. Ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem snědl půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschledanou.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání? V jednom
1: pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Mhm. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, přinesli, no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Vzal to skromně, ano. A udělal, samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát, a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste
4: Sandokan. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes,
4: no,
3: tak ten by mě možná slušel.
4: No,
3: já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony? Ještí.
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych chtěl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou.
4: Ano. Šípky jsou zdravější, i když některé čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: bych to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Líbíček tady často nebývá, ale zase sestava Náružný-Bohdalová taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozla z Karviné. Dobrý den, pane Líbíčku. Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych tež hlasoval pro pana Líbíčka.
4: Děkujeme pěkně. Ano. Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Díky.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. Mm-hmm. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma, jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako na kostele.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou takhle, jak se to praví v tom starém.
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla to hezky paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. Let, no. A 4 TT jste získali s kufrem.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finále.
4: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No,
4: na kterou jste se vždycky těšil nejvíc, nebo víc, než na ty ostatní.
5: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo, na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na jasně. tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě... Ty předměty bych řekl, takže byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou
5: pořád, no.
4: tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně. Jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano.
4: Přímo
5: autora. Ano, ano,
4: dobře,
5: ano.
4: Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám vostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
12: Ale
13: udali.
12: No tak.
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: no.
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: Ne, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: a co když za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše? Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše. To je jedno, na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešatý.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Tady vás, Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a začal tam dělat tu leně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: No to bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: No, prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lamby z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím.

0: za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukradl a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
1: No, to máte pravdu.
0: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
1: No, tak promiňte. Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
0: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus.
1: Taky můj?
0: No jistě, co pak, nefunguje?
1: Ale jo, funguje.
0: No a ještě disky a je to hotový, že?
1: Člověče, disky není to vrchol?
0: No prosím, já se nemluvím.
1: Není to moc nějak?
0: Já se nemluvím, šefe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo, tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
1: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
0: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
1: To je hruza, to je, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
0: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, ševičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičku.
2: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
3: A já přeju zdravíčko všem.
2: Buďte tak zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
3: Děkuju, nashledanou.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Hextal.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lidé ve víc než polovině Evropy zažili v létě velmi silnou tepelnou zátěž, uvádí data Evropské klimatické služby Copernicus. Turisti se po víc než roce znovu projdou po lávce přes Židovu strouhu v Bechyni na Táborsku. Jindřichův Hradec podpoří dalšího praktického lékaře 500 000 dotací. Bude převážně oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lidé na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
3: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Vysutá lávka na Židově strouze v Bechyni na Táborsku je opět v provozu. Po 13 měsících dokončil klub českých turistů Bechyně její opravy a dnes ji otvírá veřejnosti. Loni na začátku září na lávku spadl strom a poničil ji. Obnova vyšla na víc než 1 000 000 korun. Lávka má teď železnou konstrukci oproti původní dřevěné. Další změnu popisuje předseda Bechyňského klubu českých turistů Petr Chaloupek.
4: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy se dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
2: Jindřichův Hradec dá 500 000 korun novému praktickému lékaři. Příspěvek schválili zastupitelé na svém středečním zasedání. Město podobným způsobem podporuje příchod lékařů dlouhodobě. Peníze už v minulosti získali 4 praktičtí lékaři i zubaři. Starosta Michal Kozár z Hnutí ANO, který kandiduje v letošních komunálních volbách, doplnil hlavní podmínky. Lékař musí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami a musí zajistit péči minimálně 3x týdně v Jindřichově Hradci.
0: Sport.
2: Sparta si v tomto ročníku hokejové typ Sport Extraligy připsala první domácí výhru. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. Do svého prvního zápasu v extralize nastoupili dva mladí hráči. Na straně Sparty debutoval 16-letý bek Matyáš Michálek a v dresu Jihočechů 18-letý obránce Václav Nedorost, který svůj premiérový start hodnotil.
5: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat, a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
0: Počasí.
2: Dnešní obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 5 hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 2. října. Dobré ráno, hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Marie Rotrová dospívala 8 a čtvrt minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pátek 2. října. Do konce roku zbývá 90 dní a svátek dnes mají Olivie. Olivie to je latinské jméno, nebo respektive jméno latinského původu. A stejně jako mužský protějšek, tedy Oliver, s nímž tedy sdílí také den svátku, pochází z latinského výrazu pro olivu. A tak Olivím a Oliverům k svátku všechno nejlepší. V roce 1349 Karel IV. Zaručil beztrestnost městu Norimberku v případě židovského pogromu. V roce 1373 Karel IV. Získal od Oty Braniborského Braniborsko, které zůstalo Lucemburkům do roku 1415, kdy jej Zikmund prodal Hohenzollernům. A ještě vzpomeňme rok 1421, to husité zvítězili v bitvě u Žatce nad německými křižáky, kteří odtáhli od Žatce, který neúspěšně oblehali od 10. září. A odtáhli podél řeky Ohře zpět do Chebu, přes něj a přes Tachovsko pak opustili Čechy, čímž tedy výprava úplně skončila. 2. října roku 1890 zemřel rodák z Tábora Karel Bohuš Kober, sportovec a spisovatel. V roce 1901 zemřel rodák z Hrbova u Netolic Antonín Lenz. To byl katolický kněz, pedagog na biskupském semináři v Českých Budějovicích, kanovník a probošt Vyšehradské kapituly, také poslanec Českého sněmu a panské sněmovny. Antonín Lenz úzce spolupracoval s biskupem Jirsíkem. V roce 1905 zemřel v Táboře rodák z Mirotic Alexandr Sejk, fotograf a jeden z předních tvůrců chromofotografie a také starosta Tábora. V roce 1946 zemřel Eduard Bass, spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař. Eduard Bass proslul zejména knihami Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto. V roce 2000 zemřel rodák ze Studené Karel Toman, malíř, grafik a ilustrátor. Před 22 lety zemřel ve věku 80 let herec Luděk Kopřiva. V roce 2013 zemřel táborský rodák Zdeněk Rytíř, textář, hudební skladatel a hudebník. Bylo mu 69 let. A ještě vzpomeňme rok 2015, to zemřel ve věku 92 let herec a komik Lubomír Lipský. Už je to 11 let. 2. října roku 1859 se narodil český fotograf Josef Seidl. V roce 1886 se v Mladé Vožici narodil František Slunečko, český generál, legionář, vojenský velitel Čech při pražském povstání. V roce 1920 se v jihočeských Ločenicích narodil Bohumil Šimon, ekonom a politik komunistické strany Československa, během pražského jara v roce 68 představitel reformního křídla komunistické strany, byl také poslancem České národní rady. Za normalizace byl odstraněn z politických funkcí a byl signatářem Charty 77. 78. narozeniny dnes má herec Petr Štěpánek a také Olga Matušková, Rozená Blechová, tedy zpěvačka a herečka, manželka Valdemara Matušky. 75. narozeniny dnes má anglický zpěvák a hudebník Sting. 72. narozeniny má herec Roman Skamene a také herec a daber Marcel Vašinka. A 51. narozeniny má textař Ivan Hladík a tenista Petr Pála. A vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak výročí vašeho narození všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15 a k tomu ještě minuta máme pro vás informace o počasí. V noci byla oblačná nebo skoro zatažená oblaha, oblačnost byla částečně průsvitná, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni, v údolí bylo kolem 6 a v horských kotlinách mohlo být i výrazně méně. Přes den nás čeká oblačno nebo skoro zataženo, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl proměnlivý, respektive slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes většinou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky, přišla zpráva z Vyššího Brodu, kde je oblačno po ránu a 4 stupně a klidno. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také. Hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Sportovní hala, která připomíná 3 propojené stodoly, tak bude vypadat nové sportoviště ve Voticích u Benešova. Co všechno tam dělníci postaví, o tom budeme mluvit za chvilku. Ještě předtím píseň Dobré ráno, milá.

0: Voticích na Benešovsku začala stavba sportovní haly. Odhadované náklady jsou 140 milionů korun a je to úplně největší investice města do sportoviště v jeho historii. Dělníci v hale vedle náměstí v Kaplířově ulici postaví také posilovnu, malý sál pro cvičení a také bistro.
1: Poklepáním na základní kámen tedy začíná výstavba sportovní haly. My bychom ale možná hned na začátku měli připomenout historii tady toho místa. A o tom, co tady kdysi bývalo, nám řekne kronikářka Jana Špačková.
2: Tak tady v tom místě bývaly původně hospodářské budovy a zahrady, které patřily k bývalému hotelu U Modré hvězdy. A zajímavostí je, že v tomto prostoru mívaly na začátku 20. století cvičiště Sokolové, než si postavili Soklovnu a také tu bývaly tenisové kurty.
1: Sportovní hala vyroste v sousedství základní školy, která by ji měla využívat. Je tady proto taky její ředitelka Marcela Kratochvílová.
3: Potřebná je pro nás hodně, protože naše hodiny tělocviku nejsme schopni do současných prostor malé tělocvičny opravdu naskládat.
1: Teď, když víte, jak hala bude vypadat, bude dostačující?
3: Bude určitě dostačující. Předpokládáme, že halu rozdělíme na dvě poloviny. To znamená, že jednu hodinu jsme schopni odučit 3-4 tělocviky najednou.
1: Vladislav Benda z firmy Aubek, stavby vedoucí. Hala 38 na 16 metrů, dá se říci, že je to největší, co ten prostor umožňuje?
4: Je to maximální využití prostoru s tím, že ještě tady vzniknou další parkovací místa právě pro návštěvníky.
1: To vypadá jako takové tři propojené stodoly, má to sedlové střechy.
4: Architekti dle mého názoru tady krásně využili ten původní stav, kdy původní objekt stodoly a dílen hmotově začlenili do budoucí sportovní haly. To, co je zajímavé a to, co bude pro nás výzvou, tak je podzemní tunel, který spojí novou budovu tělocvičny se stávající základní školou.
1: Výstavba haly potrvá 22 měsíců. Z Votic, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří dvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo ti to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
3: Je 17:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníku s termovizí. Dluhy za zdravotní nebo sociální pojištění by už nemuseli vymáhat soudní exekutoři. Od roku 2028 by je mohli nahradit pracovníci finanční správy. Změny plánuje ministerstvo financí. Slibuje si od toho větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora s tím ale nesouhlasí. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Na 6 parcelách v lokalitě na Palici v Jindřichově Hradci počítá nový územní plán s výstavbou. Potřebnou změnu schválilo na posledním zasedání městské zastupitelstvo. Pozemky už mají připravenou infrastrukturu. Náklady zaplatili samotní žadatelé. V září zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji dva lidé, o 6 méně než loni ve stejném měsíci. Od začátku letošního roku si nehody v regionu vyžádaly 28 životů, což je o 10 méně než v prvních 9 měsících loňského roku. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli nedostatku financí propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Beze změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. Část finančních ztrát chce federace nahradit pořádáním dalších závodů. Dnešní obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 23 stupňů, na horách naměří kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 17:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. 45 let. Právě od tohoto věku by měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny, ale na tuto možnost prevence rakoviny prsu slyší. Lékaři na to upozorňují u příležitosti osvětové kampaně, která se jmenuje Růžový říjen, a my právě o ní budeme za chvilku mluvit víc.

0: Začíná růžový říjen. Ženám růžový říjen připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za dva roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 ze předu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
6: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
6: Takže já jdu pro pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
7: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:45 přichází informace o počasí. V noci byla oblačná nebo skoro zatažená obloha. Oblačnost byla částečně průsvitná. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8, v údolí až kolem 6 stupňů a v horských kotlinách mohlo být i výrazněji méně. Přes den očekáváme oblačno anebo skoro zataženo, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou většinou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Zítra, v sobotu, bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 10 až 6 stupňů a v údolí kolem 4 stupňů. Nejvyšší denní pak zítra 20 až 24 stupňů Celsia a zítra by měl vát slabý proměnlivý, během dne místy přechodně mírný východní nebo jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. To bude tedy zítra. A teď se vrátíme ještě k tomu dnešnímu dni. Konec konců pátek, to je hezký a příjemný den a páteční ráno také. Přichází nám od vás zprávy, abychom se dozvěděli, jaké je počasí. Jedna z těch zpráv je z Kamenice nad Lipou, kde je skoro jasno a 6 stupňů. Pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Věro, děkujeme, do Kamenice nad Lipou zdravíme a také přejeme hezký den. A ještě tu mám také SMSku z Prahy, kde je zataženo 11 stupňů a bez větří. Klid a pohodu přeje všem Josef. Josefe, děkujeme a do Prahy také přejeme pěkné dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6:45, takhle po ránu už pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Ve Strakonicích můžete dnes začít, anebo si zpestřit den už v poledne. Od 12 hodin do 4 hodin odpoledne bude na Cirkus placu pod hvězdárnou, nebo respektive pod hvězdou, podzimní farmářský trh ve Strakonicích. Za architekturou se můžete vydat už odpoledne. Ve 14 hodin začne u fary ve Volyni tradiční vycházka s architektem Lukášem Velíškem a historikem Karlem Skalickým. Tentokrát se zaměří na někdejší volyňské peněžní ústavy. A architektura ožije také ve Slavonicích. Dny architektury tam dnes nabídnou od 19 hodin filmovou projekci. Program pokračuje také o víkendu komentovanými prohlídkami, procházkami a debatou o bydlení. V 17 hodin začne v galerii M v Milevsku vernisáž výstavy Petra Petržílky Fotoplátna z mého života, cesty, lidé, koně. A ve stejný čas, tedy v 5 hodin, můžete také v Jindřichohradecké hvězdárně zamířit na premiéru filmu Polaris 2 Lucie a tajemství padajících hvězd. Medvěd Vladimír s tučňákem Jamesem se tentokrát vydají až na měsíc. V Rudolfově otevře v 17 hodin Hornické muzeum výstavu obrazů Jana Kuby Krajina mého srdce. O hodinu později pak začne v Jindřichohradeckém zámeckém rondelu koncert kapely Bárka. Harfa a violončelo v podání Ivany Pokorné a Pavla Barnáše nabídnou evergreeny, filmové melodie a další skladby. Jejich hosty budou Martin Vokáč a Michaela Vadová. V 18 hodin můžete v Nové Bystřici zamířit do městské knihovny na cestovatelskou besedu s Petrem Nazarovem. Fotograf a spisovatel přiblíží své 2100 km dlouhé pěší putování kolem českých hranic a nebude chybět ani promítání fotografií. Ve stejný čas, tedy v 6 hodin, začne na tvrzi výstava Milana Doubravy a Jiřího Steinera. Její dnešní derniéru doprovodí hudba, vystoupí vedlejší přízraky a písničkář Karel Vepřek. A pokud máte rádi jazz a brazilské rytmy, v 19 hodin začne v kulturně spolkovém domě v Nových Hradech koncert Libora Šmoldase a zpěvačky

prohlídka je zároveň spojená s výstavou jihočeské pobočky chovatelů moravských pštrosů. Tak je to velká soběslavská výstava chovatelů, která začíná v 8 hodin a bude do 17 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Odhalené náhrobní kameny u Dolní Vltavice by se měly přemístit do Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku. Britský zpěvák Sting slaví 75. narozeniny. Bude převážně oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
4: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
4: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
6: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
4: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: 7. ročník participativního rozpočtu Českých Budějovic míří do finále. Veřejnost o něj měla letos rekordní zájem. Lidé přihlásili 73 návrhů, to je nejvíc v historii. Podmínky pro postup do finále splnilo 27 projektů. Do dalších 8 se město rozhodlo zrealizovat samostatně mimo participativní rozpočet. Ode dneška až do konce října můžou obyvatelé krajského města hlasovat o vítězích. Vyslovit se můžou například pro revitalizaci parku Staroměstská, nový povrch cyklostezky v Suchém Vrbném, návrat pouličních hodin do města, vybudování multifunkčního sportoviště Větrná nebo postavení laviček, piknikových stolů a altánů na různých místech. Na realizaci vítězných projektů město vyčlenilo 10 milionů korun. Online hlasování je na webu probudějce.cz. Desítky náhrobních kamenů odhalila klesající hladina Lipenské přehrady. Patřily obyvatelům původní zaplavené obce Dolní Vltavice. Odborníci teď hledají ideální místo pro jejich přemístění a uložení, říká ředitel regionálního muzea v Českém Krumlově Martin Nechvíle.
7: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě a to bychom rádi napravili.
3: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů.
8: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnešní obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Festivaly, veletrhy a také plesy budou opět v pražském průmyslovém paláci. Dělníci dokončili jeho opravu po 18 letech od požáru levého křídla. My tam nahlédneme v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvilku se tam podíváte. Aktuálně nás posloucháte 5,5 minuty po 6. hodině, a to v pátek 2. října. Tak dobré ráno a hezký a klidný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Právě teď po ránu, 8 minut po 6. hodině, vás vezmeme na výlet do Průmyslového paláce do Prahy, který vlastně už je po 18 letech od požáru opravený. Pražské výstaviště tam tak bude konečně moci se znovu pořádat veletrhy, festivaly a také plesy. Pro veřejnost připravilo také komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném Průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce Průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop. Ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží, různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v Průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:45, tak pro vás máme informace o počasí. V noci bylo oblačná nebo skoro zatažená obloha, oblačnosti byla částečně průsvitná, nejnižší noční teploty se pohybovaly od 11 k 8 stupňům, v údolí bylo kolem 6 a v horských kotlinách mohlo být výrazně méně. Přes den očekáváme oblačno anebo skoro zataženo, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou většinou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A podíváme se ještě také na SMSky, na ty zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás ve městě. A ty SMSky posíláte ve tvaru, který je CB, to je jako České Budějovice, takže CB, pak je mezera, potom píšete počasí, potom znovu máčknete mezeru a už můžete napsat SMSku. A ten je moc dlouhá, ať tam všechno vejde a všechno pak odešlete na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena té jedné zprávy jsou 3 koruny a napište tu SMSku bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek, aby nám to přišlo. Dobře to napsala Boža z Trhových Svinů, která píše dobré ráno, 6 stupňů z Trhových Svinů, zdraví a pěkný den všem přeje Boža. Tak děkujeme za tu SMSku, do Trhových Svinů také přejeme. Hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas České

0: 4 minuty po čtvrt na 7 dospívává Věra Špinarová, legendární zpěvačka. Mimochodem příští rok v březnu už to bude 10 let, tedy co tento svět Věra Špinarová opustila. Bylo jí 65 let. Tak příští rok, jak to rychle běží, už to bude 10 let. No, ale už dnes odpoledne po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu, protože je pátek, tak s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhalmovou, které tímto zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude rozebírat.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy, to vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: černý svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Příspěvek na školní stravování pro 18 žáků základních škol v Dačicích na Jindřichohradecku schválila rada města. Finanční dar ve výši bezmála 43 tisíc korun poskytla společnost Women for Women. Příspěvek se vztahuje na období od 1. září do 31. prosince letošního roku. Na další období město podá novou žádost. Co všechno můžou mladí lidé dělat při studiu střední školy, ukázal první ročník veletrhu Obzor v Českých Budějovicích. Představilo se na něm 12 aktivních středoškoláků a 15 studentských organizací. Akci připravil Jihočeský studentský parlament. Jeho předseda Vojtěch Švojgr doplnil, že cílem tohoto veletrhu je budovat komunitu aktivních středoškoláků a inspirovat ostatní, aby měli sami vlastní iniciativu něco dělat. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 sekundy zaostal jen o 0,2 za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Koucí. Dnešní obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Naměříme až 23 stupňů, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích bourala dvě auta v ulici Rudolfovská třída u Belisu a auto s autobusem v Jírovcově ulici. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 6:30, k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. V Pelhřimově se roku 1732 začalo mluvit o vzbouření mrtvých. Co se muselo stát v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje, aby mezi lidmi vzniklo právě tak děsivé označení? A co se tam ve skutečnosti odehrálo? Tak to připomene dnešní Jihočeská vlastivěda, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ji uslyšíte, teď bude zpívat Ilona Čáková.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jihočeské vlastivědě si osvětlíme hororový příběh a pojem pelhřimovské vzbouření mrtvých. V Pelhřimově kdysi došlo k události, která místním obyvatelům nahnala hrůzu. Když byla v roce 1732 otevřena krypta pod podlahou farního kostela svatého Bartoloměje, aby v ní pochovali neboštíka, spatřili lidé podivnou věc. V podzemní hrobce panoval velký nepořádek. Stála tu otevřená rakev s tělem zesnulého Hynka zahrádky Sovinského, pána z nedalekého zámku Pavlova, a její víko leželo vedle ní. Na zemi byla také položena mrtvolka dítěte, vyhozená ven z malé truhly, a ani další součásti vybavení nebyly na svých dřívějších místech. Není divu, že pohled do krypty přítomné osoby dost vyděsil. O celé věci bylo pořízeno úřední svědectví stvrzené přísahou hrobaře Pelikána, věžného Dremsy, kantora Butala a bednáře Syrovátky. Mezi pelhřimovskými se začalo mluvit o vzbouření mrtvých a pověrčiví lidé věřili tomu, že nespokojení neboštíci vstávají z rakví. Po straně se těmto řečem asi pochechtávali cyničtí zloději, kteří se nějakou dobu předtím do hrobky nepozorovaně vloupali a hledali cennosti. Jestli něco našli, není jisté. Zanechali však po sobě nepořádek, neboť se ani nenamáhali prohledané rakve opět uzavřít.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech převážně oblačno, a to s vysokou, často průsvětnou oblačností. Teploty jsou mezi 5 a 11 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 8,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1030 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 11 stupňů a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: I přes den bude převážně oblačno s částečně průsvětnou oblačností a večer bude pak oblačnosti ubývat. Dnešní odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy k 2. říjnu?
2: Ta maximální hodnota je z roku 1956 28,5 stupně a ta minimální z roku 1921 minus 2,1 stupně. Průměrná teplota pro dnešní den 11,5 stupně. Slunce dnes vyjde v 7 hodin a 3 minuty a zapadne pak v 18 hodin a 39 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku polojasno, postupně se bude vyjasňovat. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích až na 4 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítřek bude slunečný s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty odpoledne vystoupají na 21 až 24 stupňů, na horách na 19 až 22. Bude vát slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to. Za hodinu se uslyšíme. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dělníci začali na Benešovsku razit průzkumnou štolu budoucího tunelu středočeské části dálnice D3, která spojí Prahu s jihem Čech. Jde o silniční úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Kolik bude ta stavba stát a kdy bude hotová, tak o tom budeme mluvit za chvilku. Teď bude zpívat Petr Muk.

0: platební stroje.
1: Momentálne my sa nachádzame v takej nesúdržnej hornine granodioritu, ktorý je zvetralý.
0: Vedoucí projektu Petr Bátora z firmy Subterra.
1: A tu jednoducho musíme veľmi opatrne pristupovať k obnažovaniu len na dĺžku toho jedného metra z hľadiska toho, aby sa nám ten horninový masív neposunul. A následne už, keď budeme strieľať...
0: Jaká sa bude používať výbušnina?
1: Je to i obdoba dynamitu.
0: V čem spočívá používaná rakouská tunelovací metoda, popisuje David Siroň ze Subterry.
2: Začneme vrtat nebo razit pomocí tunelbagru, až vyrazíme ten postup dopředu, tak dojde k tomu, že vyčistíme ten profil. Dojde k tomu, že děláme průzkum, takže se musí zmonitorovat, musí se prozkoumat ta čelba, musí se popsat ta geologie, případně odebrat nějaké vzorky a samozřejmě to je součástí toho průzkumu.
0: Generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl říká, že práce vyjdou na 248 milionů korun a potrvají do října roku 2027.
3: Tak průzkum náš to je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací. Zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeská dálnice D3 bude měřit 58 kilometrů a ředitelství silnic a dálnicí chce začít stavět v roce 2028. Vyjde podle odhadu na 70 miliard korun. Z Václavice Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ohrožení lesů kůrovcem a suchem po extrémně horkém létu zjistí audit Lesů České republiky. Na výstavišti v Českých Budějovicích se potkají baristi s příznivci kávy. Dnes je poslední den, kdy můžou lidé písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Obloha dnes bude převážně oblačná, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
5: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
6: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
5: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
6: Mimořádný audit Lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
7: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
6: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Kávu z českých i slovenských pražíren nabídne Budějický Coffee Fest. Až do soboty potrvá na výstavišti v Českých Budějovicích festival kávy. Návštěvníci můžou kávu ochutnat, něco se o ní dozvědět nebo se naučit ji připravovat, řekl jeden z organizátorů Vojen Smíšek.
8: Pod titulem Coffee Festu je to jenom kafe, čímž říkáme, že to je otevřené pro všechny, pro širokou veřejnost, že to není jenom záležitost kníratých hipstrů, kteří popíjejí někde výběrovou kávu, ale že vlastně dobrou kávu může pít úplně každý.
4: Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala dvě dávky smrtící injekce.
0: Sport.
4: Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové typ sport extraligy připsala první domácí výhru. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. Do svého prvního zápasu v extralize nastoupili dva mladí hráči. Na straně Sparty debutoval 16-letý bek Matyáš Michálek a v dresu Jihočechů 18-letý obránce Václav Nedorost, který svůj premiérový start hodnotil.
9: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
0: Počasí.
4: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1029 hektopaskalů. Bude převážně oblačno, ta bude částečně průsvitná. Večer bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří nejvýše 21. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Celorepublikovému festivalu Den architektury se připojí také Spolkový dům ve Slavonicích. Co bude na programu? O tom bude mluvit náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 v pátek 2. října. Dobré ráno a hezký a klidný den přeze studia Luboš Voráček.

0: Bez lásky láska není, zpívá Jitka Zelenková, která svou píseň dospívala 9,5 minuty po 7 hodině. A to je ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní kousek? Bude o Železném dědkovi od českobudějovických vrbenských rybníků. Slovo má Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když jdete na vrbenské rybníky od sídliště Máj, můžete si hned na začátku cesty všimnout pěšiny, která ještě před první hrází odbočí doprava a zmizí v hustém porostu. Pokud byste po ní šli dál, narazíte za chvíli na podivné místo. Všude kolem tráva, ostružiny, kopřivy, ale tohle místo je holé, jakoby vydupané, a hlína tu má podivně narezlou barvu. Můžete hádat, jak ten plácek vznikl, ale vsadím se, že na odpověď nepřijdete. Leda byste měli štěstí a zastihli tam toho, kdo to místo vytvořil a v létě v zimě ho denně navštěvuje. Většinou nosí modré montérky, ale bezpečně ho poznáte podle toho, že z ruky nepouští bateriovou brusku, lidově zvanou flexa. Jeho pracovní den má dvě fáze. Nejdřív hledá kořist. Na kole krouží po sídlištích a sbírá cokoliv kovového, co lidé odložili u popelnic nebo jen tak k chodníku. Typickou kořistí se stávají trubkové sušáky na prádlo, staré kočárky nebo vraky jízdních kol. Cokoliv, co lze odvést na kole, a včetně věcí, které by vás na kole ani nenapadlo vozit. Jako třeba kovový nábytek nebo hliníkové disky kol. Nosnost jeho kola se zdá neomezená. Obtěžkán kořistí dorazí Železný dědek na mítinku a tam se dá do díla. Pomocí svého ječícího nástroje začne náklad porcovat na kusy, které se dají naskládat do plastových kbelíků. Těmi je jeho kolo ověšené. Jiskry létají a za chvilku v belíku zmizí třeba podvozek kancelářské židle nebo šlapací auto. Přibyla vrstvička kovových pilin a jinak je místo činu dokonale uklizené. Za zády mu chodí lidé, venčí psi, ale on se svým nástrojem v ruce vypadá příliš hrozivě, než aby se kdokoliv začal vyptávat. Ani vám nepovím, kam s naporcovanou kořistí odjíždí. Ve výkupu nemůže za těch pár kilo železa dostat nic, co by stálo za takovou námahu. Možná ho to baví. V každém případě ze všech aktivit, které lze dělat v přírodní rezervaci, je tahle rozhodně nejpodivnější. Přeji vám hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme převážně oblačnou oblohu. Oblačnost bude částečně průsvitná, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete tu vaši SMSku a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také a pozdrav také z Prachatic, kde je 10 stupňů, obloha mlhavá. Den ve zdraví přeje Helča všem do redakce. Helču, děkujeme. Ve Velešíně je zataženo 8 stupňů, dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo a klidno a 10 stupňů, píše a zdraví Marie. Marie, děkujeme. V Písku je 13 stupňů, píše pan Folta. I za tuto zprávu děkujeme. A pak tu máme SMSku z Berloha, kde je oblačno, klidno a 9 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie, tak i vám Marie děkujeme. V Táboře je ráno polojasné, klidné a 7 stupňů. Mějte se rádi a příjemný den přeje všem děda Pája. Pavle, děkujeme, do Tábora také zdravíme. Ve Větřín je 9 stupňů, polojasno, píší Zuzka s Honzou, tak děkujeme i do Větřín za zprávu. A mám tu také SMSku ze Strakonic, kde je oblačno a 6 stupňů. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu, děkujeme a do Strakonic také hezký pátek přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Nebýt na to sama. Organizace, která podporuje pacienty se všemi onkologickými diagnózami. Cílem je zlepšit kvalitu života během samotné léčby, ale i po ní. My vás v pátečním dopoledním vysílání s projektem Nebýt na to sama seznámíme. A také v souvislosti s tím pozveme na koncert s charitativním přesahem. Hostem bude ambasadorka projektu Nebýt na to sama Monika Slavíková. Nalaďte si pořad dopolední host v pátek po 11. hodině. K poslechu zve Adéla Jirkalová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Už za malou chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu, tedy rady, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých my řidiči často chybujeme. Tak tedy po písničce více.

0: Pojďte si teď společně s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Také celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na našich silnicích, ve kterých často chybujeme. A dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Trážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Ještě doplním, že zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. A teď vám za volantem šťastnou cestu.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
3: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
4: Je 7:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Do Česka mají dnes dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí také drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto může i dočasně uzavřít. V září zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji dva lidé, o 6 méně než loni ve stejném měsíci. Od začátku letošního roku si nehody v regionu vyžádaly 28 životů, což je o 10 méně než v prvních 9 měsících loňského roku. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk, ale podle odborníků problematická není. Příspěvek na školní stravování pro 18 žáků základních škol v Dačicích na Jindřichohradecku schválila rada města. Finanční dar ve výši bezmála 43 tisíc korun poskytla společnost Women for Women. Příspěvek se vztahuje na období od 1. září do 31. prosince letošního roku. Na další období město podá novou žádost. Písecké filmové školy slaví 30. výročí založení. Celodenní program v kině Portič v Písku nabídne mimo jiné předpremiéru filmu Máma a táta jsou boží režiséra Jana Chramosty, retrospektivu a průřez tvorbou za 30 let existence školy, výstavu Jak se žije víra od světově oceněné fotožurnalistky Jany Aschenbrennerové ve foaje kina a nebo setkání a besedu s mezinárodně uznávaným fotografem Jiřím Linhartem. V sobotu mezi 11. a 12:30 bude možné nahlédnout přímo do prostor filmových škol. Bude převážně oblačno, ta bude částečně průsvitná. Večer bude mraku ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni a na horách naměří nejvýše 21. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V Hrdějovicích na Českobudějovicku v ulici Těšínská počítejte s poruchou na železničním přejezdu. Nesvítí tam světelná signalizace. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 7:30 a k tomu 3,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. Bydlení jako jedna ze základních potřeb. Na toto téma se letos zaměřuje festival, který se jmenuje Den architektury. Program Spolkového domu Slavonice o víkendu zacílí na bydlení jako na vztah. Podrobnosti o tom přidá za chvilku náš ranní host, ale teď bude zpívat Karel Gott.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: K celorepublikovému festivalu Den architektury se připojí také Spolkový dům ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Od dneška zahajuje víkendový program plný filmových projekcí, procházek a také diskuzí. Kam se dá přijít a co se také o vztahu bydlení, nejen k místu, ale i k sobě samým, můžeme dozvědět? To jsem se chtěl ptát ředitelky Spolkového domu Slavonice, ale bohužel se nám nedaří navázat spojení. Tak posílám aspoň písničku od Radka Tomáška, ta se jmenuje Boxer.

0: počasí.
1: Minutu po 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme převážně oblačnou oblohu s vysokou, převážně průsvětnou oblačností. Teploty jsou mezi 5 a 11 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 8 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlaky 1030 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 11 stupňů a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Stále bude převažovat oblačno s částečně průsvětnou oblačností. Večer bude oblačnosti ubývat. Dnešní odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Byl zátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku polojasno, ale postupně se bude vyjasňovat. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích až na 4 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra pak bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty se vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách na 19 až 22. Bude vát slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Byl zátěž i zítra na jedničce.
1: A pane Gregore, jaké počasí očekáváte na neděli?
2: I neděle bude převážně slunečná, zpočátku většinou s jasnou oblohou, odpoledne pak bude většinou polojasno a večer bude oblačnosti dále přibývat. Nedělní ranní minima 9 až 6 stupňů, v údolích až 3 stupně a ojediněle přízemní mrazíky, odpolední maxima pak mezi 20 a 23 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvilku si povíme o vodě. Kdy nám může škodit, řekne za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě než dojde na vodu, tak je tady Mňága a Žďorp s písní Nejlíbím bylo.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů.

Na dálnicích, okreskách, polních cestách i necestách. Kamkoliv, kdykoliv. Vždycky jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Americká vláda odebere vojenskou pomoc za víc než miliardu korun, určenou mimo jiné Slovensku. Vodovodní sítě v jaderné elektrárně Temelín prochází rozsáhlou modernizací. Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích pomáhá lidem se závislostmi. Čekáme částečně průsvitnou oblačnost, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za víc než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
6: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Jaderná elektrárna Temelín postupně obnovuje celkem 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit infrastrukturu na až 80-letý provoz. První etapa potrvá do roku 2029 a kompletní obnovy se Temelín dočká v polovině příštího desetiletí, řekl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
7: Ocelové potrubí z doby výstavby vyměňujeme za odolný polyetylen s dlouhodobou životností. Už máme hotový přibližně 800-metrový úsek. Každých 100 metrů nového potrubí navíc prochází tlakovou zkouškou. Vedle samotných trubek vyměníme i stovku uzavíracích ventilů.
4: Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích slaví 20 let od svého založení. Každý rok jeho služeb využije zhruba 200 klientů. S pracovníky centra mají dohromady téměř 2,5 tisíce kontaktů. Káčko jim nabízí anonymní a bezplatnou pomoc při řešení závislostí i dalších problémů. Komu je služba určená, doplnila vedoucí kontaktního centra Prevent Prachatice Hana Bauerová.
8: Naše služba je prioritně určena pro uživatele návykových látek, ať už legálních, jako je alkohol, anebo nelegálních. Na Prachaticku nejsou úplně služby pro lidi bez domova, nebo není jich možná dostatek, tak nabízíme služby i těmto klientům.
4: Jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy, se dnes dozví návštěvníci Prachfestu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. Návštěvníci se dozví například o využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo o výuce bezpečné práce s umělou inteligencí pro děti.
5: Počasí.
4: Bude převážně oblačno, oblačnost bude částečně průsvitná. Večer bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří nejvýše 21. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pozor v Hrdějovicích na Českobudějovicku v ulici Těšínská na železničním přejezdu nefunguje semafor. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Je 8 hodin, k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 2. října. Dobré ráno a hezký podzimní den přeje ze studia Luboš Voráček. Kůrovci se letos díky suchu a extrémně teplému počasí daří. Lesy České republiky proto vyhlásily mimořádný audit, který by měl v příštích roce zabránit kůrovcové kalamitě. Podrobnosti přidáme za chvilku, teď je tady divoký Bill.

0: Mimořádný audit lesních porostů dělají Lesy České republiky. Jedná se hlavně o prevenci před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci důkladněji hodnotí aktuální stav lesů po mimořádném suchém a horkém létu. Na jihu Čech, například v Nových Hradech, kvůli těmto extrémům letos vytěží více kůrovcového dřeva.
1: Tady vidíte pěkně v tom požerku se nachází několik jedinců, kteří dokončili vývoj.
2: Lesní správce Petr Žemlička v lese u Nových Hradů právě odloupnul kus kůry a pod ním už vidíme, že kůrovec tenhle strom napadnul.
1: Tady, když se podíváte na patu stromu, tak můžete vidět zbytky drtinek, což jsou prakticky pyliny z toho požerku, která vyhazuje samice ven. Tady jsou zřetelné stromy, které už ztrácí jehličí.
2: Sucho oslabuje stromy a tím pádem jsou snazší kořistí pro líkožrouta.
1: Nedostatek srážek nám tady zásadně ovlivnil výskyt kůrovce a druhá věc je ty maximální teploty v létě, které urychlily vývoj.
2: Lesníci z Harvestory budou vidět v lesích určitě při nahodilé těžbě kvůli kůrovce minimálně do konce roku.
1: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku a pochopitelně to bude klást větší nároky na položení obranných opatření první generaci příštího roku.
2: I když tadyhle na tom místě budou stromy pokácené, tak revírník se sem bude vracet a poměrně často, což potvrzuje i Petr Žemlička.
1: No, bude tady neustále probíhat kontrola, protože v těch okrajových stromech okolo ohniska může docházet k opožděnému vývoji a ty znaky napadení se objeví třeba až za týden, za 14 dní.
2: Místa na jihu Čech, kde by se kůrovec mohl na jaře přemnožit, mi vyjmenoval ředitel oblastního ředitelství Lesů České republiky v Českých Budějovicích Kamil Biaček.
3: Kolem těch Strakonic a pak to jsou ty příhraniční oblasti. Problematické samozřejmě i Táborsko, i třeba Jindřichohradecko, kde je hodně soukromých vlastníků a ne všichni se o ten les pravidelně starají.
2: Lesníci provádí intenzivní monitoring kůrovce od poloviny září.
3: Do monitoringu jsou zapojeni všichni venkovní pracovníci, samozřejmě zapojujeme i moderní technologie, jako jsou třeba drony nebo satelitní snímky.
2: Význam tohoto mimořádného auditu Lesů České republiky shrnula mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod. Poučení z nedávné kalamity je pro lesníky jasné. Je třeba jednat rychle, důsledně a s využitím všech opatření i kapacit.
2: Audit by měl skončit na konci března. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě 15 minut. Máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme převážně oblačnou oblohu, oblačnost bude částečně průsvitná, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky, které posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. Přišla také zpráva z Týna nad Vltavou, kde je polojasno, klidno, 9 stupňů. Pěkný víkend všem i posluchačům přeje Věra z Týna. Věro, děkujeme, také přejeme. Volary hlásí polojasno a 7 stupňů, píší Luděk a Zdeňka, i za to zprávu děkujeme. A ještě tu mám také SMSku z Borovan, kde je oblačno, 8 stupňů. Příjemně prožitý pátek všem přeje Růža. Růžu, děkujeme a i do Borovan hezký pátek přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Ve Strakonicích můžete den začít, anebo si ho zpestřit už od poledne, od pravého poledne, tedy od 12 hodin. Od 12 do 16 hodin bude na Cirkus placu pod hvězdou podzimní farmářský trh. Za architekturou se můžete vydat už dopoledne, respektive pardon, odpoledne. Ve 14 hodin začne u fary ve Volini tradiční vycházka s architektem Lukášem Velíškem a také historikem Karlem Skalickým. A tentokrát se zaměří na někdejší volinské peněžní ústavy. Architektura ožije také ve Slavonicích. Dny architektury tam dnes nabídnou od 19 hodin filmovou projekci. Program pokračuje pak také o víkendu komentovanými prohlídkami a procházkou a debatou o bydlení. V 17 hodin začne v galerii M v Milevsku vernisáž výstavy Petra Petržílky. Fotoplátna z mého života. Cesty, lidé, koně. A ve stejný čas, tedy v 5 hodin, můžete v Jindřichohradecké hvězdárně zamířit na premiéru filmu Polaris 2, Lucia tajemství padajících hvězd. Medvěd Vladimír s tučňákem Jamesem se tentokrát vydají až na měsíc. V Rudolfově otevře v 17 hodin Hornické muzeum výstavu obrazů Jana Kuby Krajina mého srdce. O hodinu později, tedy v 18 hodin, pak začne v Jindřichohradeckém zámeckém rondelu koncert kapely Bárka. Harfa a violončelo v podání Ivany Pokorné a Pavla Barnáše nabídnou evergreeny, filmové melodie a také další skladby. Jejich hosty budou Martin Vokáč a Michaela Vadová. V 18 hodin můžete v Nové Bystřici zamířit do městské knihovny na cestovatelskou besedu s Petrem Nazarovem. Fotograf a spisovatel přibliží své 2100 km dlouhé pěší putování kolem českých hranic a nebude chybět ani promítání fotografií. A ve stejný čas, tedy v 6 hodin, začne na tvrzi výstava Milana Doubravy a Jiřího Steinera. Její dnešní derniéru doprovodí hudba, vystoupí Vedlejší přízraky a písničkář Karel Vepřek. No a pokud máte rádi jazz a brazilské rytmy, v 19 hodin začne v kulturně spolkovém domě v Nových Hradech koncert Libora Šmoldase a zpěvačky Venduly Šmoldasové alias Zeuriti. Čeká vás jazz, bosanova, brazilská, portugalština a také autorská hudba. Ještě jedna pozvánka, pokud budete mít dnes cestu do Soběslavy, tak tam právě dnes začíná velká soběslavská výstava chovatelů. Od 8 do 17 hodin ji můžete navštívit v areálu chovatelů ve Slovenské ulici. Tradiční výstava potrvá až do neděle a představí holuby, králíky, drůbež, okrasnou vodní drůbež a také exotické ptactvo. Letošní přehlídka je také zároveň spojená s výstavou jihočeské pobočky chovatelů moravských pštrosů.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Zemědělský podnik Malše AS Roubné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Na 6 parcelách v lokalitě Na Palici v Jindřichově Hradci počítá nový územní plán s výstavbou. Potřebnou změnu schválilo na posledním zasedání městské zastupitelstvo. Pozemky už mají připravenou infrastrukturu. Náklady zaplatili samotní žadatelé. Žádost o nový řidičský průkaz musí do konce roku v Jihočeském kraji podat ještě 16,5 tisíce řidiček a řidičů. Jednou z možností je podat ji online na portálu dopravy pomocí bankovní identity. Tam je přímo karta řidiče. Je tam podle výkonného ředitele společnosti bankovní identita Marka Růžičky potřeba pouze doplnit, z jakého důvodu si člověk o nový doklad žádá, zkontrolovat předvyplněné údaje a vybrat možnost doručení buď na obec s rozšířenou působností nebo na výdejní místo. Vysutá lávka přes Židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září ji poškodil spadlý strom. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. České fotbalisty odpoledne čeká cesta do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Češi v ní zatím prohráli oba zápasy. Naopak po třetí vyhrálo Portugalsko, které bez Cristiana Ronalda porazilo Dánsko 4-2. První výhru s Německem slaví taky trenér Jürgen Klopp po vítězství 2-0 nad Srbskem. V dalších zápasech Nizozemsko remizovalo v Řecku 2-2 a Wales porazil Norsko 2-1. Bude převážně oblačno, oblačnost bude částečně průsvitná. Večer bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni. Na horách naměří nejvýše 21. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Stále ještě nefunguje semafor v Radějovicích na Českobudějovicku na železničním přejezdu v ulici Těšínská. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. Přehlídka českých a také zahraničních vín a desítky degustačních večerů. Tak nejenom to nabídne program letošního festivalu vína v Českém Krumlově, o kterém budeme mluvit za chvilku, ale ještě předtím zaspívá Valdemar Matuška společně s Olgou Blechovou Boty toulaví.

0: Pětitýdenní program festivalu vína ode dneška promění centrum Českého Krumlova na vinařskou metropoli. Návštěvníkům se představí česká a také zahraniční vinařství, dozví se zajímavosti od předních českých someliérů a nebude chybět ani tradiční otevírání prvních mladých vín spojené s příjezdem svatého Martina. Ale více o programu celého festivalu nám teď za organizátoři přiblíží Pavel Fučík. Pane Fučíku, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno z Českého Krumlova.
0: Tak co návštěvníky čeká při tom dnešním letošním zahájení v Českém Krumlově?
1: Tak my letos zahajujeme už 14. ročník festivalu vína Český Krumlov a můžeme se pochlubit tím, že patříme mezi největší festivaly, vinné festivaly v České republice. Dneska představíme samozřejmě program od 16 hodin u domku nebo ateliéru Egona Šíleho. Je to ateliér Egona Šíleho a na zahradní dome, kde Egon Šíle pracoval. A je to v jižním meandru řeky Vltavy od 16 hodin. A zahájení je samozřejmě vždy, začneme nějakým přípitkem, aby se nám festival podařil. A seznámíme všechny příchozí s programem toho festivalu, s jeho 7 týdny, kdy nás čeká 27 degustačních programů a akcí. Očekáváme, že přijede okolo 40 someliérů nebo majitelů vinařství. Bude zapojeno 30 českokrumlovských restaurací, zároveň i 2 restaurace v Českých Budějovicích a 1 restaurace v Nových Hradech. A očekáváme okolo 2000 návštěvníků tohoto festivalu. A samozřejmě musím poděkovat i partnerům festivalu, který máme 31 reklamních partnerů.
0: Ten program festivalu pokračuje v průběhu celého října a také listopadu. Na jaké akce byste zájemce pozval?
1: Ještě k tomu dnešku. Dneska budete moc ochutnat na tom zahájení zároveň i naše českokrumlovské kive, které jsme nazvali nově meandry, protože že jo, samozřejmě v Českém Krumlově máme 3 meandry Vltavy a víceméně i 3 vinice. Takže vlastně kive meandry dnes budete moc ochutnat v 16 hodin a i další vína od českých vinařů a moravských. No a ten náš program je bohatý a jsme na něj vcelku pyšní, protože ho připravíme vlastně už od začátku roku a jedná se o například spojení vína a hudby, protože v neděli 4.10. nás čeká akce Hudba ve víně, kdy tady bude Tomáš Linka s jeho bandem hrát klasnou kombinaci jazzu a world music. A pak nás čeká tady vinařství Víno Cibulka, které je velice progresivním vinařstvím z Mikulovska a těšíme se na jeho kombinaci s 5-chodným degustačním menu v restauraci Café Retro. A pak budou následovat další degustace. David Burian, someliér českobudějovický známý, nám představí hrozen plný vína, což jsou vína Rakousko-Uherska. Dál v Českých Budějovicích v Zelené ratolesti bude úplně exkluzivní program Grand Guy klase z Bordeaux. Což jsme hodně pyšní, přijede osobnost české gastronomie Roman Paulus a se Zlatkem Míčkem nám představí program Šampaň versus Burgundy v Českém Krumlově v Authentic Café. Pak samozřejmě uvidíme i mnoho zahraničních vín, například vína z Argentiny, které představí Jirka Bruha z Moldávie, vína z Argentiny, ze Španělska. Přijede i David Vávra, známý herec z divadla Sklep, který bude mít zajímavý program ze Zlínky Inc. Vinařství Kněží Hora z Bzenecka. A jsme rádi, že nás každý rok navštíví nejlepší someliéři. Klára Kolárová, která bude i dneska na zahajovacím odpoledni u nás. Ivo Dvořák, což je předseda Asociace someliérů České republiky, který bude mít svůj program Duel vín Francie versus Itálie. A samozřejmě Michal Šetka, který je naším tradičním účastníkem a bude mít 2 programy. Jednou nám představí vína Německa a jednou vína z italského Piemontu. A jeden z těch závěrečných programů je vinařství Tahája, což je jedno z nejlepších vinařství České republiky a oni budou samostatný program v restauraci Barvírna. No a jak jste již zmínil, tak samozřejmě 11. listopadu tradičně přijede svatý Martin s novými víny letošními, která jsou prý velice dobrá, protože i když byl ročník složitý, hodně suchý, tak ty vína jsou excelentní, jsou plná a silná už teď i ta mladá vína.
0: No, myslím, že milovníci vína se mají na co těšit. Když teď přeskočím ten říjen na listopad, tak festival každoročně pak končí zámeckou slavností vína. Mohl byste v krátkosti ještě přiblížit taky, jak bude letos vypadat tato slavnost?
1: Ano. Tak naše zámecká slavnost je také tradičním programem, který jsme teda před 3 nebo 2 rokami okořenili už nějakou hudbou, aby ta kombinace toho ochutnávání vína a té kultury byla propojena. A letos to bude 21. listopadu v zámecké jízdárně, již tradičně. A je to program, který od 14 hodin až do 24 hodin a bude se účastnit přibližně 15 vinařství nebo obchodníků z víny, jak z Moravy, tak z Rakouska, z Itálie, z Německa. A jsme velice teda nadšení, že přijede letos i vinařství z Velké Británie, které se můžou pyšnit velice dobrými sekty, takže uvidíme i vína z Anglie nebo z Velké Británie.
0: Tak už jen doplním.
1: A samozřejmě, ano. Pardon ještě, a samozřejmě hraje k tomu populární českofonská kapela Chlapi v sobě, která začne okolo 20. hodiny hrát a ten závěr toho večera je tanečně poznávací, kamarádský. Jsme rádi, že se nám povede snad ten večer a to odpoledne hezky završit celý ten festival.
0: To byl tedy konec toho festivalu, ale dnes začíná v Českém Krumlově 14. ročník festivalu vína, o kterém jsem si povídal s organizátorem Pavlem Fučíkem. Pane Fučíku, díky za tu pozvánku a ať se to podaří. Já myslím, že to bude dobré.
1: Já vám děkuji taky a mějte jsem moc rádi, že nás navštěvujete.
0: Hezký den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu půl minuty. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme stále převážně oblačnost vysokou, převážně průsvětnou oblačností a teploty jsou mezi 6 a 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 9 stupňů, vane jihozápadní vánek do 1 metru za sekundu, tlak je 1031 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáňov hlásí 11,5 stupně a skoro zataženou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Stále bude převažovat oblačnost částečně průsvětnou oblačností. Večer bude oblačnosti ubývat. Odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku polojasno, postupně se bude vyjasňovat. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích až na 4 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra pak jasno nebo skoro jasno. Odpolední maxima 21 až 24, na horách 19 až 22 a bude vát slabý proměnlivý během dne přechodně mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: A jaké počasí pak očekáváte na neděli?
2: V neděli bude zpočátku většinou jasno, odpoledne pak většinou polojasno a večer bude oblačnosti dále částečně přibývat. Nedělní hraní minima 9 až 6 stupňů, v údolích až 3 stupně a ojediněle přízemní mrazíky a odpolední maxima 20 až 23 stupňů. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
1: A musíme se ještě podívat na pondělí?
2: V pondělí bude oblačnosti opět relativně více, bude polojasno až oblačno. Teploty ráno 10 až 6 stupňů a odpoledne mezi 19 a 23 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 9,5 minuty před 9 hodinou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za 9,5 minuty to budou zprávy, které připravuje Lenka Rybáčková. A hned poté už se od mikrofonu přihlásí Adela Jirkalová, která se mnou sedí ve studiu. Adela, dobré ráno, vítej.
1: Dobré ráno, Luboši.
0: Jeho české dopoledne dnes bude s tebou. O čem to bude?
1: Ano, já se musím časově trošku přetransformovat. Dnes jsem si pro vás přichystala společně s našimi editory například několik zajímavých témat. V Žirovnici se chystá knoflíková revoluce, výlet si uděláme na rozhlednu Hýlačka, a nebo si povíme více o tom, že politické strany z komunálních voleb v menších obcích mizí. Sportovní okénko vyplní cyklokros a několik rozhovorů budeme mít například s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Bavit se budeme o vysuté lávce nad řekou Lužnicí u Bechyně, která je znovu přístupná. Po telefonu si budu povídat i s violončelistou Janem Zemenem, například o tom, jak může znít Abba či Ozzy Osbourne v podání 4 čelistů. A dopolední host tím bude Monika Slavíková, ambasadorka spolku Nebýt na to sama Jižní Čechy, který pečuje o onkologické pacienty. V souvislosti s tím pozveme i na charitativní koncert, který proběhne v Českých Budějovicích.
0: Budeš to mít hodně barevné to dopoledne.
1: Ano, jako podzim.
0: To bude s Adelou Jirkalovou. Adelo, díky za tu pozvánku. Ať se ti hezky vysílá. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký den, klidný den, je pátek. No a budu se těšit na slyšenou při písničkách pro radost ve 12 hodin.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ohrožení lesů kůrovcem a suchem po extrémně horkém létu zjistí audit Lesů České republiky. Chráněné bydlení Kolečko v Prachaticích pomůže lidem po úrazu s návratem k běžnému životu. Českobudějovičtí hokejisté prohráli v Tipsport Extralize na Spartě 2-4. Čekáme částečně průsvitnou oblačnost, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
2: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
3: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
2: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
3: Mimořádný audit Lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
3: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Nové chráněné bydlení Kolečko včera otevřeli v Prachaticích. Sloužit bude lidem po úrazech na invalidním vozíku, kteří se připravují na návrat k samostatnému životu. Během zhruba 3 měsíců si tam budou moct vyzkoušet každodenní situace, jako je vaření, nakupování nebo cesta do města, dodává ředitelka zařízení Hana Vojtová.
5: Ono nejde o to, aby tu bydleli, ale aby si vyzkoušeli, že můžou bydlet sami. Že pokud jsou tady odstraněny všechny ty technické bariéry, tak budou moci pracovat sami na sobě a uvědomit si, že můžou žít samostatně, že svět neskončil, život neskončil.
0: První klienty Kolečko přivítá během listopadu. Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Sport. Hokejisté Motoru České Budějovice prohráli v 7. kole Tipsport Extraligy na ledě pražské Sparty 2-4. Za domácí Pražany debutoval v nejvyšší soutěži 16-letý obránce Matyáš Michálek. Za Motor na stejné pozici 18-letý Václav Nedorost. Asistent českobudějovického kouče David Vrbata pak Nedorosta pochválil za výkon v utkání před víc než 11 tisíci diváky.
6: Odehrál velice slušné utkání, měl velice slušnou přípravu. Myslím si, že ten prostor bude dostávat nadále, protože ukázal takovýmhle těžkým utkání proti Spartě v O2 aréně, že se toho nebojí. Výborně bruslí, má výbornou rozehrávku. Počasí.
0: Bude převážně oblačno, oblačnost bude částečně průsvitná. Večer bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří nejvýše 21. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor v Hrdějovicích na Českobudějovicku na železničním přejezdu v ulici Těšínská nefunguje semafor. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Naše studiové hodiny tady v Českém rozhlase České Budějovice ukazují 9 hodin, k tomu 4,5 minuty. Začíná dnešní jihočeské dopoledne s datem 2. října a průvodkyní vám u mikrofonu budu já, Adéla Jirkalová. Tak buďte vítáni při poslechu, milí posluchači, písničky, které nestárnou, už je tady pro vás míchám. Zazní postupně Dalibor Janda, Iveta Bartošová, Rod Stewart, také třeba Petr Spálený či Hana Zagorová. Máte se nač těšit. Druhý říjen znamená i to, že svátek slaví Olivie a také Oliver z latinského oliva, to znamená oliva či pěstitelka, pěstitel oliv, tak přejeme jen to nejlepší. Pranostika praví den Marie Orodovnice, první mrazíky, protože v církevním kalendáři je právě dnes den Marie Orodovnice a narozeniny, tak dnešní den je na známé narozeninové oslavence opravdu velmi bohatý, například operní pěvec Richard Novák, herec Petr Štěpánek, zpěvačka Olga Matušková, Rozená Blechová. Oslavencem je i britský zpěvák, hudebník a herec Sting, narozen tohoto dne roku 1951. A narozeniny má i trojice českých herců Roman Skamene, Marcel Vašinka či Josef Polášek. Přejeme vše nejlepší. A první téma jihočeského dopoledne, perleťové, dřevěné z kokosu nebo z paroží. Knoflíky z žirovnice neznamenaly dlouhou dobu jenom plastový doplněk ke košili. Nyní jejich výroba končí. Z města ale docela nezmizí. Více se dozvíte už za pár minut.

0: Žirovnice se loučí s tradiční výrobou, jejíž kořeny sahají až do předminulého století. Tamní knoflíkářský průmysl bude do budoucna produkovat už jen automobilové díly, které v posledních letech tvořily páteř produkce. Výrobní halu teď opouštějí poslední knoflíky. Vydal se tam reportér Milan Soldán.
1: Tady je 16 automatických strojů. Jo, jsou různý, které jsou standardní, které dělají jako košilový knoflíky a pak jsou tam ty, které jsou zdobící a ty jsou šestioperační.
2: Seřizovač Pavel Ryšavý mi ukazuje výrobní halu žirovnického knoflíkářského průmyslu. My tady vidíme i docela netradiční stroje, tamhle paroží.
1: Po mojí levé ruce je ruční dírna, na které se jako vyrábí i z kostí, nebo z paroží, nebo z kokosů. Takový je to víceméně pro myslivce, takový doplňky.
3: Tohle je vlastně ukázka, když se řekne žirovnice a perleť, tak tohle jsou vlastně ještě ukázky právě těch přírodních materiálů, to znamená lastury, ze kterých se potom ty perleťové knoflíky vyráběly.
2: Představuje mi další z materiálů ředitel Pavel Zvěřina. Pane Ryšavý, já vím, že ta výroba těch knoflíků má končit, nebude se vám stýskat?
1: No, tak je to víceméně, jako už jsem tady byl pár let, tak je to taková práce, na kterou jsem navyklý.
3: Já řeknu, to není o pár letech. Kolik je to let skutečně?
1: Já osobně jsem sem nastoupil po maturitě v roce 85.
3: Jinak, když jsme procházeli tou přední částí haly, tak tam jsme potkali dvě dámy a ta jedna z nich nastupovala ve svých 15 letech. A vlastně teďka snad se neurazí, když řeknu, že má 5 let do důchodu.
2: Žirovnice a knoflíky, to je vlastně hodně spojené dohromady. Teď ta výroba končí.
3: No, bylo to, musím se přiznat, že to bylo nelehký rozhodnutí. Když jsem si propočítal a zcela otevřeně jsem to komunikoval na naše zaměstnance, když jsem spočítal, jak by vypadal příští rok s vyššími náklady a nižšími tržbami, tak z toho jednoduše vyšlo, že bychom nebyli schopni ten podnik udržet.
2: A ti lidé, kteří tady pracují?
3: Já bych to rozdělil asi na dvě části. Obě dvě skupiny mají možnost pokračovat dál. Některá část už se rozhodla právě v tom automotive biznisu a s tou druhou máme schůzku v první polovině října, kde oni vyslyší, jaké možnosti by mohli mít pokračovat.
2: Zbude po knoflíkách v Žirovnici nějaká památka?
3: Shodou okolností jsem měl možnost navštívit teď v nedávné době pana starostu. Vyjádřil velké odhodlání k tomu, aby jsme vymysleli způsob, jak tu tradici tady zachovat, minimálně v tom, že by jsme mohli rozšířit už teď aktuální, řekněme, muzeum, výstavu knoflíkářství v Žirovnici.
2: Knoflíkářská výroba má v Žirovnici 160-letou tradici. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Já jenom doplním, že knoflíky z Žirovnice teď můžete vidět například v galerii Neumannka v Prachaticích. Vystavuje totiž oblečení z dílny Košilela, která je na své modely používá. A k dalšímu tématu uděláme si výlet. Po 130 schodech vystoupáme na rozhlednu nad městem Tábor. A to už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Více jak století zdobí vrchol kopce Hýlačka nad jihočeským Táborem stejnojmenná rozhledna. Ta původní dřevěná, odvozená od tvaru středověké hlásky, sice schořela, dnes se ale na jejím místě nachází moderní a podstatně vyšší věž, jejíž tvar je odvozen od předchozí stavby. S mikrofonem na současnou rozhlednu vystoupal redaktor Filip Černý, což, jak v zápětí uslyšíte, mu dalo trošku zabrat.
1: Že dneska vidíme ani ten sunkofr není vidět dneska.
2: 136 schodů jsme vyšlápli s předsedou táborských turistů Radkem Přílepkem na vrchol Hýlačky a i když mi tu vítr žene do úst spoustu kyslíku, tak sotva popadám dech.
1: To je to Stelec, jo, Borotina.
2: To je směr střední Čechy vlastně.
1: Chotoviny jsou vidět akorát věžička tamhle, jo.
2: Nechte se zmást, to hučení není bouřka, ale nárazy silného větru a tak se v reportáži raději přesuneme dolů pod kopec proti proudu času. Tam jsme si před čtvrt hodinkou povídali v závětří. Schořela nejstarší dřevěná rozhledna, předseda turistů v šoku. Tak tyhle a další podobné titulky přinesly noviny v roce 2012. Záhy, ale po tragédii na stejném místě byla postavena rozhledna nová, ocelová. Kdy to bylo?
1: Tak stavba byla zahájena v březnu roku 2015 a ta stavba šla velmi rychle a už 1. srpna 2015 jsme novou rozhlednu otvírali. Po té dřevěné původní stavbě je to teď ocelová stavba, která se jí možná trošku podobá a někteří návštěvníci i tam tu starou rozhlednu v tom vidí. Samozřejmě, že ta stavba je mnohem vyšší teď, než byla ta původní dřevěná rozhledna, protože tak, jak šel čas, tak les, který tu původní rozhlednu obklopoval, povyrostl a proto jsme museli rozhlednu postavit vlastně dvakrát tak vysokou, takže celková výška rozhledny je 36 metrů. A vyhlídková plošina je dnes ve 25 metrech.
2: Vyhlídková plošina je zastřešená dřevem. To právě má evokovat tu bývalou rozhlednu Hýlačka.
1: Tak my jsme se snažili, protože samozřejmě ocel je takový chladný materiál a samozřejmě s tím místem nemá nic společného. Takže jsme se snažili na tu rozhlednu dostat něco, co by bylo takovým symbolem toho místa. A protože ta původní rozhledna byla dřevěná, tak ve spolupráci s architekty vlastně jsme se dohodli na tom, že strop na té vyhlídkové plošině bude dřevěný. No a aby jsme to s tím místem svázali, protože musely být některé stromy, které byly poblíž té původní rozhledny vykáceny, tak jsme z nich vlastně nechali udělat prkna a s těmi prkny je obložený ten strop té rozhledny.
2: Tak vyražme a pojďme se tam podívat.
0: Že bylo na ochozu rozhledny pěkně větrno, to už jsme slyšeli. Nenadarmo se jmenuje Táborská čtvrť, kde Hýlačka stojí Větrovi. Přímo u rozhledny je parkoviště, kde pohodlně zaparkujete. Nahoru si ale raději vezměte větrovku.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A v jihočeské vlastivědě, kterou pro vás dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, se za chvíli vydáme po stopách Andreje, později Ondřeje Charitonova. Z ruského kozáckého vojska se přes Korziku dostal až do jihočeských mlékáren a výrazně se zapsal do historie jednoho velmi známého jihočeského mléčného produktu. Jaká byla jeho cesta a co předcházelo výrobě známého sýra s modrou plísní na jihu Čech? O tom více už za pár chvil.

Slavný sýr Niva začal v jižních Čechách zrát díky ruskému kozákovi Andreji Charitonovi. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Sýr s ušlechtilou modrou plísní se vyrábí na několika místech České republiky. V jižních Čechách je jeho výroba pod označením Niva tradičně spojena s Českým Krumlovem. Tamní mlékárna s produkováním Nivy započala na přelomu 40. a 50. let minulého století a největší zásluhy na tom se připisují ruskému emigrantovi Andreji Charitonovi. Ten se do Československa dostal v roce 1921 poté, co byl doma jako příslušník kozáckého vojska zajat v občanské válce a převezen do zajateckého tábora na Korziku. Tam se zřejmě seznámil s francouzskými plísňovými sýry. V roce 1936 obdržel Charitonov československé státní občanství a začal užívat i počeštěné křestní jméno Ondřej. Žil v Protivíně, kde pracoval ve Schwarzenbergské mlékárně a později působil jako ředitel družstevní mlékárny v Českých Budějovicích. V květnu 1945 se mu přihodila nemilá příhoda, protože vojáci Rudé armády se zmocnili jeho automobilu Škoda Populár a když ho vrátili, nacházel se v dezolátním stavu. V roce 1948 se Charitonov přestěhoval do Českého Krumlova a nadále pracoval v mlékárenském průmyslu.

0: Výhled z vrchu Radobíl na České středohoří je impozantní. Když ale sklopíte zrak a přes vinice zaostříte na lesklou hladinu Labe, uvidíte na jeho pravém břehu vesnici Žalhostice. Možná ji znáte z cyklovýletu podél řeky, nás ale zajímá jako příklad obce, kde kdysi kandidovaly politické strany, ale dnes tam mají jednu nezávislou kandidátku. To je totiž trend. Politické strany z komunálních voleb v menších obcích mizí. Více o tom už za chvíli tady u nás.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Nebýt na to sama. Organizace, která podporuje pacienty se všemi onkologickými diagnózami. Cílem je zlepšit kvalitu života během samotné léčby, ale i po ní. My vás v pátečním dopoledním vysílání s projektem Nebýt na to sama seznámíme. A také v souvislosti s tím pozveme na koncert s charitativním přesahem. Hostem bude ambasadorka projektu Nebýt na to sama Monika Slavíková. Nalaďte si pořad Dopolední host v pátek po 11. hodině. K poslechu zve Adéla Jirkalová.

0: Politické strany mizí z komunálních voleb. Ve velkých městech se strany ještě prosazují. V malých obcích je ale stranická příslušnost spíše na obtíž. Dokládají to datové analýzy Českého rozhlasu a pro jeden příklad zamíříme na Litoměřicko, pod kopec Radobíl do obce Žalhostice. Tam kdysi kandidovaly politické strany, později s nimi různá sdružení nezávislých a nakonec jim tam zbyla jen jedna nezávislá kandidátka. Jeden straník se jim tam ale stejně objevil.
1: Vyšplhal jsem se na Radobíl, krásný čedičový kopec v nadmořské výšce 399 metrů. Z dálky vypadá jako kus uraženého zubu. No a hluboko pode mnou ve strmých svazích s vinicemi se na pravém břehu Labe rozkládá obec Žalhostice. Žije tu téměř 600 obyvatel.
2: Je to malá obec, takže jsem se spíš řídila lidmi, které znám, takže určitě jsem volila podle lidí, podle tváří a určitě ne podle politické strany.
3: Místostarostka Jana Kleinerová také nikdy nebyla v politické straně.
2: Ne, nebyla a ani nebudu.
4: Předtím, když jsem na to koukal jako jinak, tak mi to jako nepřišlo, že to je politika.
1: Nezávislý starosta Jan Hamerník.
4: Jsme byli na vesnici, jako malý dítě, že znali jsme se od malička.
3: A dneska to je politika už?
4: No, teď už to tak brát bohužel musím. No. Jako nevím, co se změnilo, asi tím, jak jsem starší, už na to koukám trošku jinak.
2: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany, když si 100% nejsem jistá těmi cíly.
1: Místostarostka i starosta jsou neuvolnění, takže chodí do práce a na úřadování v 600 hlavé obci si musí najít čas ve svém volnu. Takový koníček mnoho lidí neláká.
5: Zajímá mě, jako kdo tam je, ale jako nezasahuji vůbec jako nějak do toho.
1: Nikola tady čistí auto v garáži, blízká ho.
5: Možná ty mladý lidi jako.
3: No vy jste mladá.
5: No ale já do toho jako vůbec. Já jsem ještě teda jako neviděla ten list toho, ale jako budu, no, uvidím, kdo tam bude, no, jako nevím ještě o tom nic.
1: Po hlučné silnici přejíždí auto za autem, po úzkém chodníku nalepení na zeď rychle přecházejí chodci, na parkovišti schovaný v autě čeká Bořivoj.
6: Tak tady to, když byla komunistická vesnice, no tak teď už pomalu vymřeli, tak už tady jsou ty nezávislí, no. Tomu nevím, co bych řekl.
1: Politické strany ve stovkách obcí zmizely, i když v Žalhosticích výjimka potvrzuje pravidlo.
7: AŽD Praha do stanice Litoměřice Horní nádraží s odjezdem...
1: Za kolejemi stojí neobvyklý dům ze slámy a vápna. Postavil ho Václav Rotter, který je na nezávislé kandidátce za Zelené. Žádný význam to prý v obci ale nemá.
8: V podstatě ne, možná lidi, co mě moc neznají, tak si můžou přečíst, že jsem zelený, tak třeba proto mi můžou dát hlas, ale jinak ty lidi, co mě znají, vědí, jaký jsem, takže ten vliv je minimální.
1: Jinak se tu ale na politické strany může leda tak vzpomínat. V bufetu u koníka na břehu Labe ideální místo.
9: No tak to bylo, já si pamatuju třeba před x lety po revoluci, tady se zakládala strana piva, strana tamhleto, takže se různě tady vždycky byly kloučky, partaci byly v téhle straně, že jo, pak že jo, zase říkám, časem se to rozpadne a takže to je takový.
1: V roce 1994 šlo do voleb 35% nezávislých kandidátů. Letos jich kandiduje 60%, tedy skoro dvojnásobek. Ze Žalhostic na Litoměřicku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Cyklokrosařům startuje o víkendu domácí pohárová sezóna. Úřadující mistr republiky Krištof Bažant vám už za pár minut řekne, jak se připravoval na obhajobu prvenství. A do té doby se sem jako hurikán řítí Dalibor Janda. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Díky za to.

máš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Pro české cyklokrosaře startuje v sobotu domácí cyklokrosová sezóna. Pohárový Janev Cup nabídne první závod v Chýnově na Táborsku. Na startu by neměl chybět ani obhájce mistrovského titulu 19-letý Krištof Bažant z Plavů na Jablonecku. Rozhovor s ním natáčel Pavel Petr.
1: Než se dostaneme k té cyklokrosové sezóně, nabité jste měl také léto, tak jaké bylo, co se podařilo, z čeho jste měl největší radost?
2: Já jsem měl radost asi z toho, že se mi podařilo objet i etapové závody, poměrně kvalitní na silnici, tam vlastně závod míru do 23 let, tam byly i výsledky, které mi udělaly osobně radost. Dojel jsem dvakrát v top 20, asi to takhle nezní zase tolik, ale na to, že to byl můj první etapový závod, tak to byla velká vzpruha a byl jsem rád za to, že jsem si byl schopný držet jako prvoročák poměrně dobré výsledkové skóre na horských kolech, na českých pohárech, kde to byly nějaké ty pódiové umístění. Takže i když se ta vlastně letní sezona nesla vlastně ve jménu spíše přípravy, tak i ta spokojenost toho výkonu tam nějaká byla.
1: Kde všude vás mohou příznivci cyklokrosu vidět?
2: Budou to určitě závody tuzemského poháru Janev Cupu, potom to budou světové poháry pro muže do 23 let. Mám v plánu objet i nějaké v vozovkách velké světové poháry, kde startuje letní kategorie společně s vlastně 23káři a nějaké ty závody v Beneluxu, které mají v cyklokrosu velkou prestiž a takzvaně se to počítá. Tam bych těch startů měl mít taky pár a právě ten výčet už je poměrně dlouhý, tak v součtu to dává, jak jsem říkal, asi k těm 30 závodům.
1: Jak velkou výzvou jsou domácí světové poháry, protože v Ostravě se pojede za, řekněme, umělého osvětlení, pak přijde samozřejmě Tábor.
2: Já bych řekl, že Ostrava a Tábor jsou vlastně domácí vrcholy sezóny, společně potom tedy s mistrovství republiky. Určitě to bude šance se ukázat právě před domácím publikem. Troufnu si říct, že ta sledovanost bude poměrně velká právě kvůli tomu, jak jsi říkal, že v Ostravě to bude něco jako v Dýgemu noční závod a to bych řekl, že tomu českému cyklokrosu jenom přidá.

0: zrcadlem myšlenek. Jelenka Filipová byla součástí dnešního jihočeského dopoledne, teď už jsou jeho součástí zprávy, přináší Jelenka Rybáčková.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Export neíránské ropy z Perského zálivu je na předválečných číslech. Na výstavišti v Českých Budějovicích se potkají baristi s příznivci kávy. Některé materiály pro 3D tisk můžou podle plzeňských vědců citlivým lidem způsobit ekzém. Čekáme dnes částečně průsvitně oblačnou oblohu, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
3: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Kávu z českých i slovenských pražíren nabídne Budějický Coffee Fest. Až do soboty potrvá na výstavišti v Českých Budějovicích festival kávy. Návštěvníci můžou kávu ochutnat, něco se o ní i dozvědět, nebo se naučit ji připravovat, řekl jeden z organizátorů Vojen Smíšek.
4: Pod titulem Coffee Festu je to jenom kafe? Čímž říkáme, že to je otevřené pro všechny, pro širokou veřejnost, že to není jenom záležitost knírativých hipstrů, kteří popíjí někde výběrovou kávu, ale že vlastně dobrou kávu může pít úplně každý.
1: Písecké filmové školy slaví 30. výročí založení. Celodenní program v kině Portič v Písku nabídne mimo jiné předpremiéru filmu Máma a táta jsou boží režiséra Jana Chramosty, retrospektivu a průřez tvorbou za 30 let existence školy, výstavu Jak se žije víra od světově oceněné fotožurnalistky Jany Aschenbrennerové ve foaje kina, nebo setkání a besedu s mezinárodně uznávaným fotografem Jiřím Linhartem. V sobotu mezi 11:30 bude možné nahlédnout přímo do prostor filmových škol. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálu pro 3D tisk, ale podle odborníků problematická není.
5: Jeden z těch materiálů Flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
1: Přibližuje Jiří Dejmek z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
5: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
1: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy Flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, oblačnost bude částečně průsvitná. Večer bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni. Na horách naměří nejvýše 21. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla na silnici 145 u Němčic na Prachaticku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje 2. říjnové jihočeské dopoledne dnes s Adélou Jirkalovou, tak krásný předvíkend, přátelé, opravdu už je to, co by kamenem dohodil. Všichni pracující se už za pár chvil dočkají, pověsí pracovní povinnosti na hřebík a užijí si aspoň tedy v to doufám poklidný a usměvavý víkend, 2 volné dny. A pokud vás o víkendu čekají opět pracovní povinnosti, tak s námi, s Českým rozhlasem České Budějovice, to bude zajisté při dobré náladě. Vysutá lávka nad řekou Lužnicí u Bechyně je znovu přístupná. To je dobrá zpráva. Dnes je její slavnostní otevření. My se tam za chvíli vypravíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. A do té doby první signální kapela Činasky. Příjemný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Turisté opět můžou chodit po opravené vysuté lávce nad řekou Lužnicí u Bechyně. Klíčové místo na stezce údolím Lužnice se právě teď slavnostně otevírá. Na místě máme regionálního stopaře Petra Kubáta. Přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, ahoj Adélo, já jsem před chvilkou dorazil přímo sem k té nové vysuté lávce, která je přímo naproti slavné židově Strouze. Musel jsem se tady připojit přes telefon, protože je tu špatný signál, jsme tu přece jenom v údolí Lužnice, tady pod skálou a pod stromy. Já jsem přišel z druhé strany od Hvožďan po červené turistické značce podél řeky a k tomuhle atraktivnímu úseku z testy údolím Lužnice teď už dorazili taky zástupci klubu českých turistů, kteří za chvilku budou slavnostně to místo otevírat. Loni v létě totiž tu starou lávku poničil padlý strom při bouřce. Klub českých turistů potom vypsal veřejnou sbírku, sehnal dotace i sponzory. Ta investice přesáhla 1 milion korun a teď už je tu v podstatě nová lávka. Ale ty práce provázaly trochu i komplikace. Nejprve někdo na jaře ukradl dřevěné šablony potřebné pro výrobu kovových částí. Dobrovolníci pak museli vyrobit nové. No a na konci letních prázdnin pak dorazily pozinkované profily a tým odborníků je upevnil do nosníku ve skále. K lávce vede jenom úzká cesta, takže veškerý materiál proto museli vozit dělníci na pramici přes řeku od židovy Strouhy. No a teď už je hotovo a já jsem tady teď s Jiřím Finkem, předsedou klubu českých turistů pro oblast Jihočeského kraje, tak se ho ptám, jak je tato lávka klíčová pro tu pěší stezku tady.
3: Dobrý den vám i všem posluchačům a turistům. Tahle ta lávka se stala ikonickým obrázkem vlastně už od doby druhé světové války, kdy tato lávka byla poprvé vetkána do této skály, jak ji vidíme dnes, a stala se vlastně jedním z nejfotografovanějších míst v jižních Čechách. Po dobu, kdy ta lávka musela být uzavřena, protože nebyla průchozí, tak se samozřejmě dala obejít horem po žluté značce, ale tento krásný výhled určitě na té stezce údolí Lužnice moc chyběl, protože tady tu stezku mají lidi moc rádi.
2: A překvapily vás trochu ty komplikace během těch prací, protože to nebylo opravdu jednoduché?
3: Tak já nevím, jestli překvapili, my jsme samozřejmě se na to připravovali, začalo se diskutovat už 1. října na velké schůzce u pana starosty v Bechyni, kde byli všichni zainteresovaní, projednávalo se, jak by ta lávka měla vypadat, z čeho bude udělaná, jak se sem dostaneme. Při geologickém průzkumu se zjistilo, že bude nutno i ukotvit část těch skal, aby se nezřítili na tu novou lávku, takže už tehdy jsme vlastně řešili, jak tam dostat ten tlakový vzduch a bylo jasný, že jediná cesta, jak sem veškerý materiál, veškerý ty tuny materiálu dostat, povede přes řeku, takže jsme tady měli pramici, na pěkně jsme jezdili z jedné strany na druhou.
1: Slyšíme se?
2: Ano, tak to byl Jiří Fink, předseda klubu českých turistů pro Jihočeský kraj. A předávám ti slovo, Adélo.
1: Já jsem se chtěla ještě zeptat na jednu zásadní otázku. Už jsme řekli, že lávka je součástí stezky údolím Lužnice, tak nám o ní pověz trochu víc.
2: Ano, to je opravdu krásná pěší trasa. Vede údolím řeky Lužnice okolo starých mlýnů a zřícenin a historickými městy Tábor a Bechyně. Začíná v Plané nad Lužnicí a končí za soutokem Lužnice a Vltavy v Týně nad Vltavou. Má taky prestižní evropskou certifikaci. Celkem je dlouhá 55 kilometrů, je rozdělená do 4 denních etap. No a na stezce čeká pak na pěší turisty 19 informačních panelů s kvízovou otázkou. A víc informací o těch jednotlivých úsecích a jak si tu trasu třeba naplánovat, tak to najdete na stránkách turistické oblasti Toulava.
1: Tolik Petr Kubát, náš regionální stopař. Naším tématem byla znovu přístupná vysutá lávka nad řekou Lužnicí u Bechyně. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař.
1: A my už míříme k tipům pro volný čas, které zde budou už za pár chvil. Dnes večer můžete vyrazit za uměním, hudbou i architekturou. A rozebereme to už za chvíli.
0: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: Tohle je páteční jihočeské dopoledne, které posloucháte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 10 hodin k tomu 17 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: 17 hodin začne v galerii M v Milevsku vernisáž výstavy Petra Petržilky Fotoplátna z mého života. Cesty, lidé, koně. A ve stejný čas můžete v Jindřichohradecké hvězdárně zamířit na premiéru filmu Polaris 2, Lucie a tajemství padajících hvězd. Medvěd Vladimír s tučňákem Jamesem se tentokrát vydají až na měsíc. V Rudolfově se otevře v 17 hodin Hornické muzeum, konkrétně výstavu obrazů Jana Kuby Krajina mého srdce. O hodinu později začne v Jindřichohradeckém zámeckém rondelu koncert kapely Bárka. Harfa a violončelo v podání Ivany Pokorné a Pavla Barnáše nabídnou evergreeny, filmové melodie i další skladby. Jejich hosty budou Martin Vokáč a Michaela Vadová. V 18 hodin můžete v Nové Bystřici zamířit do městské knihovny na cestovatelskou besedu s Petrem Nazarovem. Fotograf a spisovatel přiblíží své 2100 kilometrů dlouhé pěší putování kolem českých hranic a nebude chybět ani promítání fotografií. Ve stejný čas začne na tvrzi výstava Milana Doubravy a Jiřího Steinera. Její dnešní derniéru doprovodí hudba, vystoupí vedlejší přízraky a písničkář Karel Vepřek. Pokud máte rádi jazz a brazilské rytmy, v 19 hodin začíná v kulturně spolkovém domě v Nových Hradech koncert Libora Šmoldase a zpěvačky Venduly Šmoldasové alias Zeuritia. Čeká vás jazz, bossa nova, brazilská portugalština i autorská hudba. Na architekturu se můžete vydat už odpoledne. Konkrétně ve 14 hodin začne u fary ve Volini tradiční vycházka s architektem Lukášem Veliškem a historikem Karlem Skalickým. Tentokrát se zaměří na někdejší volinské peněžní ústavy. A architektura ožije také ve Slavonicích. Dny architektury tam dnes nabídnou od 19 hodin filmovou projekci. Program pokračuje i o víkendu komentovanými prohlídkami, procházkou a debatou o bydlení. Ve Strakonicích pak můžete den začít nebo si ho zpestřit už v poledne. Od 12 do 16 hodin bude na Cirkusplacu pod hvězdou podzimní farmářský trh. A pokud chcete mít cestu do Soběslavy, tak tam dnes začíná velká soběslavská výstava chovatelů. Od 8 do 17 hodin ji můžete navštívit v areálu chovatelů ve Slovenské ulici. Tradiční výstava potrvá až do neděle a představí holuby, králíky, drůbež, okrasnou vodní drůbež i exotické ptactvo. Letošní přehlídka je zároveň spojená s výstavou jihočeské pobočky chovatelů Moravských pštrosů. Tak co? Nechali jste se inspirovat?
2: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří dvů ve středu 7. října od 19 hodin.
3: Stálo ti to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.

0: 4 violončela, hudba od Radiohead přes Ozzyho Osborna až po Abu a k tomu trochu Piazzolly, Edith Piaf nebo Jaroslava Ježka. Cello Republic vyrážejí s novým albem Dreamer na turné a na jihu Čech se zastaví hned třikrát. Jak může znít Abba nebo Ozzy v podání 4 čelistů a co všechno se vejde do jejich koncertní show? Zeptáme se violončelisty Jana Zemena už za chvíli hned po písničce od Jarka Nohavici. Dobré dopoledne.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Co mají společného Radiohead, ABBA, Ozzy Osbourne, Edith Piaf či Jaroslav Ježek? Tentokrát čtyři violončela. Cello Republic vyrážejí na turné s novým albem Dreamer a na jihu Čech zahrají hned třikrát. V pondělí 5. října v českobudějovickém Metropolu, 10. října v Prachaticích a 20. října v Třeboni. O tom, jak se tak rozdílná hudba proměňuje pro čtyři violončela a co všechno čekat od jejich koncertní show, si teď budeme povídat s violončelistou Janem Zemenem, kterému přeji dobré dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Začněme názvem nového alba. Proč právě Dreamer? Co pro vás tento název znamená?
2: Název Dreamer k nám přišel tak nějak sám od sebe v podobě písničky, která na tom albu je. Má stejné jméno, stejný název Dreamer je od Ozzyho Osbourna. Není v originální podobě, je trochu do swingova, bude to pro posluchače, myslím, velké překvapení, ale o tom výběru skladeb asi tak, že spíš jsme šli po myšlence Snílka i na přebalu nového alba. Když se kouknete na náš web cellorepublic.cz, tak uvidíte už zobrazený přebal. Je prázdná židle, která je zasazená v idylické krajině, je tam průhled z takového jako všedního života někam do života speciálního, který má každý z nás jiný. No a proto se snažíme i tu hudbu rozrůzňovat, co jen to jde, abychom taky představili to cello jako nástroj, na který jde zahrát úplně všechno.
1: Na albu se potkává Radiohead, Ozzy Osbourne, jak jste zmínil, ABBA, Piazzolla, Edith Piaf nebo Jaroslav Ježek. Jak hledáte společný klíč k takto rozdílné hudbě?
2: Vychází to z osobností všech čtyř hráčů. My jsme dva kolegové, jsou přední hráči České filharmonie, já učím v Pardubicích na konzervatoři a neposlední je Petr Špaček jako solista, který jede svou solovou dráhu a ten má poměrně vyhraněný hudební vkus. Kdo znáte jeho show, tak určitě víte, o čem mluvím. Jinak jsme klasicky vzdělaní muzikanti a každý k té hudbě přicházíme trošku odjinud a neumíme se někdy úplně shodnout, co by byl ideál, proto tam dáváme od každého něco a výsledkem je pestrá živá show.
1: Co se při aranžování pro čtyři violončela děje s původní skladbou, co musí zůstat a co si naopak můžete dovolit změnit?
2: Děkuji za tu otázku. My jsme dřív si všechny skladby upravovali sami, protože je pravda, že z těch klasických velikánů pro čtyři čela nepsal absolutně nikdo, takže ta potřeba tam byla hned od začátku si tu muziku tvořit. Dneska na to máme aranžery. Petr Weiser je držitel Českého holva, Jiří Kabát je perfektní český skladatel, kteří nám udělají základ té aranže a my si ji jako vánoční strobeček dozdobujeme podle našeho obrazu, ale ten základ si necháváme udělat a ta licence autorská vlastně z hodně velké části je na nich.
1: Cello Republic spojuje hudbu s humorem a komunikací s publikem. Je pro vás humor součástí hudebního výrazu nebo spíše způsob, jak posluchače k hudbě přiblížit?
2: Humor, já beru humor jako životní postoj. Já si myslím, že humor se dá najít úplně ve všem a když vidíme lidi, kteří nám chodí na koncerty, tak ten humor, my jsme tam neměli v tak velké míře, jako ho máme dnes, jsme ho neměli vždycky. Ten k nám postupně tak nějak přichází skrz tu potřebu, kterou z toho publika cítíme a občas za námi potom i lidi po koncertě přijdou a začnou nám vyprávět svoje osudy a já dám k dobrému jednu krátkou anekdotu i do rozhlasu, která i na tom koncertě zazní a myslím, že to vystihuje, i když jsme ve špatné situaci, tak nikdy není vše ztraceno. Letí čáp a u zlíčku pod zobákem nese důchodce a ten důchodce se tak na něj soucitně zadívá a říká: tak už si to přiznej, že jsme se ztratili.
1: Děkuji, děkuji za tu dávku humoru. Jsem ráda, že nám ho budete moci zprostředkovat i díky koncertům, které se chystají na jihu Čech. Tak já připomenu pondělí 5. října v Českobudějovickém Metropolu, 10. října v Prachaticích a 20. října v Třeboni. Cello Republic vyrážejí na turné a naším milým hostem byl violončelista Jan Zemen. Děkuji za váš čas.
2: Děkuji a těším se na shledání na koncertech.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní ze zaniklých vesnic nebo starých zahrad uchovává Genový sad v Tachově. Letos slaví 20 let od svého založení a tak ho za chvíli v našem vysílání navštívíme. Do té doby Neuč slunce hřát zaspívá Helena Vondráčková. Příjemný poslech a hezké jihočeské dopoledne.

0: 20 let existence slaví letos Genový sad v Tachově. V roce 2006 ho založila skupina ochránců přírody, od nichž zprávu později převzal specializovaný spolek. Sad tvoří stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní, především z našeho západního pohraničí. Jedná se o roubovance ovocných stromů ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů anebo alejí.
1: A je to genový sád. Jeho účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: A je to teda z Tachovska?
1: Hlavně na Tachovsku, ale něco máme z Domažlicka, něco máme vejš, Slavkovský les.
2: Zhruba 2-hektarovým sadem mě provází předseda spolku Genové sady Tachovska Miroslav Rolko.
1: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní, nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Tady máme třeba...
2: Vévodkyně Eliška, už to vidím.
1: Jo, hruška, jo. To je odrůda.
2: To je odrůda.
1: Jo, Poloučany. Tam v podstatě je Eliška, víte, kde jsou Poloučany? U Bezdružic nahoře, jo?
2: Já se zakousnu do Elišky.
1: Jo. Tady je...
2: Dobrá Eliška. Tady jsou ale krásná červená jablíčka. No, co to je?
1: Řekl bych, že je to kirchvaldský.
2: Tady máte takový speciální strom, opravdu. To je lidická hrušeň. Co o ním víme?
1: Když potom nastal ten soudní den, tam...
2: Vypálení.
1: Vypálení a potom teda likvidace všech stromů a všeho.
2: Takže to je jediný strom, který tam přežil.
1: Který tam přežil, ano. My s něho máme tady roubovance.
2: Ta matka, ta pořád stojí v těch lidicích?
1: Ta je tam pořád. Já mám kousek odříznu.
2: Tak jo?
1: Jo.
2: Tak to je lidická hrušeň. Taková trpká.
1: No, nebo? Ne. Se to zdá, že je to trpký, protože není zralá. A víte, co je největší radost tady?
2: Nevím.
1: Když sem přijdou ty děti. Ale fakt jako.
2: Ta radost je tady teď. Jsou tady děti z Tachovské mateřské školy Tyršova. Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
3: To jablíčko. Bylo moc dobré.
2: Jo? A bylo sladké nebo bylo...
3: Kyselé.
1: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí, jsou do kysela. Dneska jsem jim dal ochutnat a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu. A všechny ho chtěli.
2: Všechny ho chtěli.
1: A všichni ho chtěli.
2: Aktuálně získal spolek do správy další kus pozemku a plánuje další rozšíření sadu. Z Tachova Lukáš Milota, Český.

Tohle je Jihočeské dopoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 10.47. Máme právě teď. Už v příští hodině na nás čeká dopolední host. Tento pořad je jímž, respektive jehož hostem. Dnes bude Monika Slavíková, spoluzakladatelka spolku Nebýt na to sama Jižní Čechy. Do té doby písničky, které nestárnou, Lucie Bílá, Ace of Base, také Věra Martinová, a čekají nás už za pár minut také Babské rady. Jáhly mají pověst starobylého jídla. Jarka Vykoupilová a její Babské rady vás ovšem přesvědčí, že se výborně hodí i do moderní kuchyně. Už za chvíli.

0: Babské rady.
1: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: zemědělský podnik Malše AS Roubné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
1: Jihočeské dopoledne a čerstvé zprávy přináší Lenka Rybáčková. Pojďme si je poslechnout.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lidé si dnes můžou prohlédnout nový dům s pečovatelskou službou ve Včelné na Českobudějovicku. Policisté připravují bezpečnostní opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut. Chráněné bydlení Kolečko v Prachaticích pomůže lidem po úrazu s návratem k běžnému životu. Obloha dnes bude částečně průsvitně oblačná, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nový dům s pečovatelskou službou ve Včelné na Českobudějovicku nabídne bydlení až pro 40 seniorů. Zájemci si ho můžou prohlédnout dnes od 16 hodin při dni otevřených dveří. Dům s pečovatelskou službou nabídne celkem 28 bezbariérových bytů. Jeho stavba stála obec přibližně 80 milionů korun. Část pokryla krajská dotace.
4: Součástí domova jsou dvě místnosti pro společné aktivity seniorů nebo prostor pro budoucí pečovatelské služby. Budova využívá vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Místo v domově dostanou přednostně obyvatelé obce nebo jejich nejbližší příbuzní. Ze Včelné Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Nové chráněné bydlení Kolečko se otevřelo v Prachaticích. Sloužit bude lidem po úrazech na invalidním vozíku, kteří se připravují na návrat k samostatnému životu. Během zhruba 3 měsíců si tam budou moct vyzkoušet každodenní situace, jako je vaření, nakupování nebo cesta do města. Dodává ředitelka zařízení Hana Vojtová.
5: Ono nejde o to, aby tu bydleli, ale aby si vyzkoušeli, že můžou bydlet sami. Že pokud jsou tady odstraněny všechny ty technické bariéry, tak budou moci pracovat sami na sobě a uvědomit si, že můžou žít samostatně, že svět neskončil, život neskončil.
2: První klienty Kolečko přivítá během listopadu.
3: Sport.
2: Hokejisté Motoru České Budějovice prohráli v 7. kole Tip Sport Extraligy na ledě pražské Sparty 2-4. Za domácí Pražany debutoval v nejvyšší soutěži 16-letý obránce Matyáš Michálek. Za Motor na stejné pozici 18-letý Václav Nedorost. Asistent českobudějovického kouče David Vrbata pak Nedorosta pochválil za výkon v utkání před víc než 11 tisíci diváky.
6: Odehrál velice slušné utkání, měl velice slušnou přípravu. Myslím si, že ten prostor bude dostávat nadále, protože ukázal takovýmhle těžkým utkání proti Spartě v O2 aréně, že se toho nebojí. Výborně bruslí, má výbornou rozehrávku.
3: Počasí.
2: Bude převážně oblačno, oblačnost bude částečně průsvitná. Večer bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni. Na horách naměří nejvýše 21. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se střetla na silnici 145 u Němčic na Prachaticku a taky v ulici Na návsi v Hrdějovicích na Českobudějovicku. A nákladní auto najelo do železničního přejezdu, do závory železničního přejezdu na silnici 3 u Kaplice nádraží na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Už za chvíli do našeho studia dorazí Monika Slavíková, spoluzakladatelka spolku Nebýt na to sama Jižní Čechy. Probereme vše, co je potřeba vědět, že tento spolek zde na jihu Čech funguje relativně krátce, komu slouží, jaké aktivity svým pacientům poskytuje. Zajímat se budeme o prevenci, o samotnou diagnózu a dotkneme se i charitativní akce, která se blíží a která právě projekt Nebýt na to sama Jižní Čechy podpoří. Posloucháte jeho české dopoledne, začíná pořad Dopolední host.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Monika Slavíková, ambasadorka projektu Nebýt na to sama Jižní Čechy. Už jsem ji uvedla před chvílí v našem vysílání a teď ji vítám přímo ve studiu. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne všem.
1: Nebýt na to sama Jižní Čechy. Pojďme na úvod představit tuto organizaci, jejíž jste nedílnou součástí.
2: Tak Nebýt na to sama Jižní Čechy je pacientská organizace, která pomáhá lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým. Naším cílem je nejen podpora pacientů během léčby a po léčbě, ale také zvyšování povědomí o prevenci, kterou bychom měli připomínat všem. Nabízíme pro pacienty hlavně bezpečný prostor pro sdílení jejich zkušeností. Nabízíme kontakty s odborníky i aktivity, které pomáhají právě pacientům zvládat to náročné období během léčby.
1: Nebýt na to sama, název hovoří spíše k ženskému pokolení. Ovšem, spolek pomáhá nejen pacientkám, ale i pacientům, je to tak?
2: Je to tak. Pomáháme samozřejmě i mužům, i když musím říct, že se jich mnoho mezi námi ještě nezastavilo, ale nenechte se odradit názvem Nebýt na to sama. Opravdu přivítáme i muže. A potom ráda také mluvím o tom, že je tato organizace určena právě blízkým těch onkologických pacientů, protože na ně se někdy docela také zapomíná a právě i oni prožívají tuto situaci velmi těžce. S pacientem nebo se všemi sdílíme jejich zkušenosti, pomáháme zprostředkovat kontakt na odborníky z oblasti psychologie, sociální či právní poradenství. Ale hlavně, myslím si, nabízíme aktivity, které pacientům pomáhají opravdu tu léčbu zvládat a vědět, že se vždycky vrátí do toho běžného života a nejsou v tu chvíli na to sami.
1: Ano, což samozřejmě předesílá název vaší organizace. Jak vznikl, paní Slavíková, nápad založit organizaci Nebýt na to sama i v Jižních Čechách? Protože my jsme si spolu povídali, že ona byla dříve založena, pokud se nepletu, v Brně.
2: Ano, se zakladatelkou projektu Nebýt na to sama, působící v Jihomoravském kraji, paní Andreou Novákovou, jsme se poprvé setkali asi přibližně před 3 roky a právě toto setkání se stalo impulzem i úvahám, nějakým úvahám o založení spolku tady v Jižních Čechách. Ta myšlenka v nás vlastně pomalu postupně dozrávala a po dlouhém období příprav a mapování si oblastí zajištění potřebného zázemí vznikl tady spolek, který právě podporuje onkologické pacienty tady v Jihočeském kraji.
1: Já se zeptám, kde v podstatě sídlíte? O tom jsme se spolu vlastně ještě nestihli pobavit.
2: Zájemci nás najdou přímo na náměstí Přemysla Otakara II. Takže jestli můžu říct, je to v bývalé vlastně budově Čedoku, což asi je každému docela známý, takže tam
1: v srdci
2: vlastně
1: Českých Budějovic.
2: Ano, tam ano. Vlastně máme naše sídlo a máme tam zázemí, kde se setkáváme.
1: Kolik pacientů, potažmo pacientek pod spolkem Nebýt na to sama Jižní Čechy právě teď máte?
2: Takže spolek funguje aktivně zhruba asi 1 rok. Za tu dobu nás oslovilo již 10 pacientů. A v současné době se těch našich aktivit pravidelně účastní přibližně asi 20 členů. Průběžně se na nás ale obracejí další lidé, kteří třeba jako úplně nezůstávají, ale občas se k nám přijdou o nějakou radu.
1: Naším dnešním dopoledním hostem je ambasadorka projektu Nebýt na to sama Jižní Čechy Monika Slavíková. A už za chvíli v našem rozhovoru rozebereme ty už zmíněné aktivity, které spolek Nebýt na to sama Jižní Čechy svým pacientům nabízí.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U mikrofonu je stále Monika Slavíková, ambasadorka projektu Nebýt na to sama Jižní Čechy. Pojďme nyní probrat, co si má člověk představit, že spolek Nebýt na to sama svým pacientům přináší. Jakých aktivit se to například týká?
2: Tak naše činnost je velmi pestrá. Organizujeme různé workshopy, zaměřené například na výživu, psychologii, na zdravý životní styl. Dále pořádáme lekce jogy, onkojogy a cvičení vlastně zaměřené na správné držení těla. Všechny tyhle lekce jsou vedeny certifikovanými lektory, takže nikdo nemusí mít strach, že by cvičil špatně nebo něco, aby nezvládl. Dále pořádáme i besedy a přednášky s odborníky a co je nejdůležitější za mě, určitě vzájemné ty setkání pacientů, jo, kde opravdu oni si můžou popovídat, sdílet ty zkušenosti. Nenutíme nikoho, aby vlastně vyprávěl o tom, co, jakou tu diagnózu má, pokud nechce, stačí jenom sedět a poslouchat.
1: Já bych se doptala, jakou časovou frekvenci mají ta setkání vašich pacientů? Jak často to probíhá?
2: A vyloženě to setkání jako takové se snažíme dělat jednou měsíčně, ale za každé vlastně to setkání považujeme i třeba každé to cvičení, protože při tom cvičení je to tak, že se sejdeme před cvičením a už se klábosí a po cvičení znova se povídá, nebo si někdy zajdeme jenom tak posedět, dát si kafíčko, dobrý čaj a vlastně je to příjemné vždycky.
1: Pojďme si nyní, paní Slavíková, představit, že nás poslouchá někdo, kdo si například nedávno vyslechl diagnózu onkologického onemocnění. Nikdo, kdo to neprožil, si to samozřejmě neumí představit, ale spolek Nebýt na to sama Jižní Čechy s pacienty a pacientkami pracuje a citlivě se s nimi snaží projít tu cestu. Můžeme tedy nastínit tu doslova cestu ke smíření, jak popisujete i na svých facebookových stránkách?
2: Tak nejčastěji je to určitě pro každého obrovský šok. Člověk by v tu chvíli šel pro pomoc a pochopení klidně asi až na konec světa. Protože najednou řešíte léčbu, rodinu, práci i budoucnost. A na internetu naleznete spoustu rad a zkušeností, ale nenajdete tam právě ten osobní kontakt. A v takové chvíli často pomůže i jen možnost promluvit s někým, kdo podobnou zkušeností prošel. A právě proto takové pacientské organizace vznikají a je jich velmi třeba. A my tady nejsme proto, abychom nahrazovali lékaře, ale chceme lidem nabídnout oporu a pocit, že na tu životní situaci opravdu nejsou sami. Jo? A moje taková rada je někdy opravdu neubírat se do té minulosti, neříkat si, proč vlastně právě já, nebo co jsem udělala špatně a jak jsem žil. A zase neplánovat tolik tu budoucnost, protože to může nést někdy nějaké obavy, co vlastně bude dál. Ale opravdu žít tím tou přítomností, to je taková jistota, užívat si každého dne a být tady s námi.
1: Je tedy pravda, že zpočátku samozřejmě, jak jste říkala, člověk je asi v šoku, ale ono je asi normální, když potom přijde právě třeba nějaká ta agrese, smutek, fascinace právě tím, spousta otázek, jak je to možné a tak dále, ale asi ta cesta je v podstatě normálním procesem, kterým to tělo, ten člověk musí projít, aby dospěl právě až do tohodle bodu, kdy si řekne, pojď, budu žít teď a užiju si ten život tak, jak přichází.
2: Ano.
1: Výborně, už za chvíli se v našem vysílání budeme věnovat kulturní akci s charitativním přesahem, která se už za pár dní uskuteční v Českých Budějovicích a vy, milí posluchači, můžete být její součástí. A důležité je, že také probereme financování projektu Nebýt na to sama Jižní Čechy. Tak si počkejte. Hezké dopoledne.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice tedy pokračuje povídání s Monikou Slavíkovou, spoluzakladatelkou spolku Nebýt na to sama Jižní Čechy. Pokud jde o financování projektu, mohla byste paní Slavíková přiblížit, jak je to například s dotacemi či dalšími příspěvky?
2: Projekt je financován z kombinace dotačních programů, podpory partnerů, individuálních dárců a i benefičních kulturních akcí. Velmi si vážíme podpory všech, který nám pomáhají nebo kteří nám pomáhají, protože díky nim my můžeme opravdu nabídnout pacientům i těm jejich blízkým všechny aktivity zdarma.
1: Vy už jste zmínila benefiční kulturní akce a to je krásný oslí můstek k tomu, že nás tady v Českých Budějovicích čeká koncert, který se chystá v KD Slavie. Podrobnosti ráda přenechám vám.
2: No tak posluchače bych určitě ráda pozvala na opravdu výjimečný koncert, který se uskuteční už teď 7. října v Kulturním domě Slavie v Českých Budějovicích. Vystoupí zde komorní orchestr Varhor s povedením skladatele a dirigenta Jana Valhy. A na tom koncertu zazní hudba z velmi úspěšné, realistické, historické akční hry Kingdom Come Deliverance. Mám velkou radost i, že tento koncert nebude jen krásným kulturním zážitkem, ale ponese se sebou i silný charitativní rozměr. Část totiž toho výtěžku podpoří právě činnost našeho spolku a dalším milým určitě příspěvkem je i to, že na generální zkoušku jsou pozvány děti z dětských domovů, žáci uměleckých škol a také děti z organizace Nadání a dovednosti, což je organizace, která podporuje děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
1: Krásná
2: pozvánka.
1: Pokud
2: tedy nemáte program na 7. října, přijďte na tento koncert.
1: A já jenom doplním, že půjde o dvojkoncert, který tedy nabídne dvě samostatná provedení, jednak od 18 a jednak od 20 hodin. Každý z těch dvou koncertů potrvá přibližně 55 minut bez přestávky. A půjde tedy o koncert Kingdom Come Deliverance 2 v Českých Budějovicích v Domě kultury Slavie 7. října, abychom to měli kompletní. Paní Slavíková, když to odlehčíme, co vy a hudba, co vy a kultura, máte na to ve svém nabitém programu čas?
2: Určitě. Ráda se účastním kulturních akcí, které tady město naše určitě hojně nabízí. A myslím si, že hudba jako taková má obrovskou sílu. Dokáže lidi spojovat, přinášet energii i klid, radost i štěstí, vyvolává spoustu emocí. Pro mě je hudba spojená především s relaxací a ve spojení s tancem si myslím, že se její účinky ještě násobí.
1: Mým milým dnešním hostem je ambasadorka projektu Nebýt na to sama Jižní Čechy Monika Slavíková a za chvíli společně vplujeme do poslední části dnešního rozhovoru.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A pokračuje naše vysílání. Monika Slavíková stále u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice. Na závěr pojďme naše posluchače, pokud to potřebují, propojit s organizací Nebýte na to sama Jižní Čechy.
2: Tak jak už jsme zmínili, lidé nás najdou v zázemí našeho spolku přímo v sídle na náměstí Přemysla Otakara II. V centru Českých Budějovic. A všichni, kdo potřebují podporu nebo si chce prostě jen popovídat s ostatními lidmi, kteří tomu rozumí, protože si procházejí něčím podobným, je u nás vítán. Dále jsme i na webových stránkách a na sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram.
1: Ano, na ten Facebook i Instagram bych ráda poukázala, protože dnešní doba přeje sociálním sítím a Nebýt na to sama Jižní Čechy. Určitě tato organizace bude ráda za každý klik. Ne, že bych si samozřejmě přála, abyste to potřebovali, ale pokud to potřebujete, tak je důležité se s tímto spolkem propojit. Paní Slavíková, jaká je vaše vize, co se týče organizace Nebýt na to sama Jižní Čechy?
2: Tak jak už jsem řekla, působíme v Českých Budějovicích, ale do budoucna bychom si přáli rozšířit naše služby i do dalších měst Jihočeského kraje tak, aby byla dostupná širšímu okruhu pacientů. Součástí naší činnosti je také osvěta a prevence onkologických onemocnění. Takže my si teďkon přejeme nebo chystáme na veřejných akcích nebo v rámci firem ukázky preventivních samovyšetření prsů i varlat a dále vyšetření kožních znamének. Tyhle akce nás určitě do budoucna budou čekat a už se těšíme, že se objevíme na veřejnosti právě s tímto preventivním programem.
1: Ano, což mi připomíná, že je důležité lidem neustále připomínat, jak je ta prevence sama o sobě důležitá. Velmi zajímavé povídání je u konce. Naším hostem byla Monika Slavíková, ambasadorka projektu Nebýt na to sama Jižní Čechy. Já děkuji za to, že jste přijala pozvání. Bylo to s vámi, řekla bych, velmi inspirující setkání a povídání, protože i zdravým lidem ukázali, že člověk se má radovat z přítomného okamžiku. A pokud je někdo náhodou onkologicky nemocný, tak mu naše povídání ukázalo, že to světlo na konci tunelu vždycky existuje a že jim může být organizace Nebýt na to sama Jižní Čechy. Děkuji, že jste přijala pozvání.
2: Já děkuji všem.
1: Naslyšenou.

0: Pokračuje jeho české dopoledne, je 2. říjnovým, máme 11:45 a teď už nás čeká rozhlasový sloupek. O čem bude? O železném dědkovi od českobudějovických vrbenských rybníků. Slovo dostává Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když jdete na vrbenské rybníky od sídliště Máj, můžete si hned na začátku cesty všimnout pěšiny, která ještě před první hrází odbočí doprava a zmizí v hustém porostu. Pokud byste po ní šli dál, narazíte za chvíli na podivné místo. Všude kolem tráva, ostružiny, kopřivy, ale tohle místo je holé, jakoby vydupané, a hlína tu má podivně narezlou barvu. Můžete hádat, jak ten plácek vznikl, ale vsadím se, že na odpověď nepřijdete. Leda byste měli štěstí a zastihli tam toho, kdo to místo vytvořil a v létě v zimě ho denně navštěvuje. Většinou nosí modré montérky, ale bezpečně ho poznáte podle toho, že z ruky nepouští bateriovou brusku, lidově zvanou flexa. Jeho pracovní den má 2 fáze. Nejdřív hledá kořist. Na kole krouží po sídlištích a sbírá cokoliv kovového, co lidé odložili u popelnic nebo jen tak k chodníku. Typickou kořistí se stávají trubkové sušáky na prádlo, staré kočárky nebo vraky jízdních kol. Cokoliv, co lze odvést na kole, a včetně věcí, které by vás na kole ani nenapadlo vozit. Jako třeba kovový nábytek nebo hliníkové disky kol. Nosnost jeho kola se zdá neomezená. Obtěžkán kořistí dorazí železný dědek na mítinku a tam se dá do díla. Pomocí svého ječícího nástroje začne náklad porcovat na kusy, které se dají naskládat do plastových kbelíků. Těmi je jeho kolo ověšené. Jiskry létají a za chvilku v belíku zmizí třeba podvozek kancelářské židle nebo šlapací auto. Přibyla vrstvička kovových pilin a jinak je místo činu dokonale uklizené. Za zády mu chodí lidé, venčí psy, ale on se svým nástrojem v ruce vypadá příliš hrozivě, než aby se kdokoliv začal vyptávat. Ani vám nepovím, kam s naporcovanou kořistí odjíždí. Ve výkupu nemůže za těch pár kilo železa dostat nic, co by stálo za takovou námahu. Možná ho to baví. V každém případě ze všech aktivit, které lze dělat v přírodní rezervaci, je tahle rozhodně nejpodivnější. Přeji vám hezký den.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Tento týden ohlašuje v našem vysílání poledne vyzvánění zvonů z věže svatovítského kostela v Českém Krumlově. Dnes se rozezní velký zvon Ave Maria, který ve druhé polovině 15. století ulil neznámý jihočeský nebo rakouský zvonař. Tento památný zvon má hlavní tón G1, průměr 114 cm.

cm a váží přibližně 910 kg. Na zvonu můžeme číst latinský nápis tvořený osmi jmény, který v překladu zní Ježíš, Marie, Václav, Zikmund, Vojtěch, Kašpar, Melichar, Baltazar. Jména Ježíše, Marie, českých světců a tří biblických králů podtrhují funkci zvonu jako ochránce před zlými silami a špatným povětřím. Teď už nechme znít zvon Ave Maria z Českého Krumlova.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Voda v Husinecké přehradě na Prachaticku je na historickém minimu. V zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Chorvatský soud chce předat případ billboardového bose Antona Fischera české justici. V Kyjevě po několika ruských útocích na jižní most skolabovala doprava. Dnes převážně oblačná obloha, zítra slunečno. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Voda dál ubývá i v přehradách v Česku. Historicky nejnižší přítoky má třeba Husinecká přehrada na Prachaticku. V jejím zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Je u ní reportérka Kristýna Baršíny.
2: Odhalené břehy Husinecké přehrady ukazují, jak výrazně voda ustoupila. Podle vodohospodářů je hladina zhruba o 7 metrů níž než obvykle. Zásobní prostor nádrže je téměř prázdný a už příští týden může hladina dosáhnout takzvaného stálého nadržení. Pod tuto hranici už kvůli živočichům v nádrži klesnout nesmí. Vodohospodáři ale zároveň musí dál udržovat průtok v řece pod přehradou. Jakmile hladina této hranice dosáhne, přehrada už nebude vodu čerpat ze zásoby, ale bude vypouštět jen tolik, kolik do ní právě přiteče. Z Husince Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvatští vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do České republiky. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer déle než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. Českému rozhlasu to napsala mluvčí zadarského soudu Diana Granca-Čeričová. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které mohou převzetí případu odmítnout. Nejvyšší státní zastupitelství zatím usnesení chorvatského soudu oficiálně nedostalo, řekl Českému rozhlasu mluvčí Petr Malý. Fischerův advokát na dotazy nereagoval. Fischera stíhá i česká policie, a to kvůli útokům na lidi, kteří odstraňovali jeho nelegální billboardy. V minulosti byl členem jednoho z největších mafiánských klanů na Slovensku. Kyjev se potýká s obrovskými dopravními problémy. Po ruských útocích na jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část.
3: Auta v Kyjevě dnes buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a dva další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jenom v jednom směru. Rusko včera a v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Exploze poškodily vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při raním ruském dronovém útoku na vysokopodlažní bytový dům v Darnickém obvodu zahynul jeden člověk a dva lidé byli zraněni. Oznámila kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1031 hektopaskalů. Odpoledne čekáme převážně oblačnou oblohu, oblačnost bude částečně průsvitná. Večer bude mraků ubývat. Naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý. Noc bude zpočátku polojasná, postupně se bude vyjasňovat. Ochladí se na 10 až 7 stupňů, v údolí až na 4 stupně. V horských kotlinách může být i kolem nuly. Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná, ráno v údolí vzácně mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. A biozátěž i nadále nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla v Malenicích na Strakonicku, taky v ulici Na návsi v Hradějovicích na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Je 12 hodin, k tomu 6 a 3/4 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v pátek 2. října roku 2026 začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje hezký pátek také Luboš Voráček. Sebranka hned v úvodu otevřena, připravená, aby nám otevřela ty dnešní písničky pro radost. Budeme hrát do Horního Záhoří pro paní Marii Čápovou k 60. narozeninám. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Paní Marie Čápové do Horního Záhoří k 60. narozeninám bude hrát Sebranka píseň Spanilé děvčátko.

Sebranku v písničkách pro radost se vystřídá i Glovanka, aby také zahrála do Stříteže u Volině, kde 65. narozeniny má pan Jiří Nevoral. K nám přišlo psaní a v něm se píše: prosíme o zahrání písničky pro pana Jiřího Nevorala ze Stříteže u Volině, který právě dnes 2. října se dožívá 65 let. A tak zástupci obce Litochovice do dalších let panu Nevoralovi přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti. Jiřímu Nevoralovi do Stříteže u Volině k 65. narozeninám bude hrát Iglovanka píseň Můj koníček.

Iglovanka v písničkách pro radost dohrála, Budvarka je připravena zahrát také do Veselé u Počátek, ale s přáním začnu v Pohoří u Mirovic, kde 70. narozeniny má paní Jaroslava Rozhoňová. A v tom přání, v tom prvním přání pro paní Rozhoňovou se píše: Naše milá maminko a babičko, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti a spoustu krásných chvil strávených s námi. Chceme ti poděkovat za krásné dětství, za lásku, péči a obětavost, kterou si nám celý život dávala, a také za to, jak úžasnou babičkou si svým vnučkám. S láskou přejí manžel Josef, syn Pepča s manželkou Věrkou, dcera Ivana a vnučky Natálka s Verunkou, kteří ještě dopisují: Máme tě moc rádi. To bylo první přání pro paní Jaroslavu Rozhoňovou do Pohoří u Mirovic k 70. narozeninám. A v tom druhém se píše: Milá Jaruško, k tvým dnešním 70. narozeninám ti všichni přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka. Děkuji ti za krásné dětství, i když jsme to neměli lehké. Taťka nemocný a mamka, aby nás uživila, s babičkou znali pouze práci. Ale díky rodičům a babičce jsme vše překonali a stále máme jedna druhou. Děkuji ti za vše, přeje a píše sestra Anina s rodinou, švagr Pepa, který dnes též oslavuje 74. narozeniny. Tak paní Rozhoňové do Pohoří k 70. a pro pana Pepu, jak psáno jest, k 74. narozeninám bude hrát Budvarka za chvilku u těch třeboňských kasáren, protože ještě to mám přání také do Veselé u Počátek, kde rovněž 70. má paní Hana Peroutková. Krásné životní jubileum 70 let neslaví paní Hana Peroutková z Veselé u Počátek, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti při obecním úřadu ve Veselé. Členové sboru a pro občanské záležitosti a obecní úřad a Veselá děkují Hance za její pečlivou práci, přejí pevné zdraví, rodinnou pohodu, životní optimismus, radost z vnoučat a dostatek času na čtení knih a cestování. Tak do Veselé u Počátek k 70. narozeninám pro paní Hanu Peroutkovou a také pro paní Jaroslavu Rozhoňovou do Pohoří k 70. narozeninám teď bude hrát Budvarka u třeboňských kasáren.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Posloucháte Český rozhlas a v písničkách pro radost teď je připravena zahrát řečická kapela. A to jednak do Pamětic, ale také do Bělčic. S přáním začnu v Bělčicích, kde 74. narozeniny má pan Josef Dlouhý. Milý tačko, manželi, dědo a kamaráde, přejeme ti vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu štěstí a moře lásky k tvým narozeninám. Ten dopis pokračuje, prosím, zahrajte tačkovi píseň, kterou má moc rád. A vlastně si přál zahrát. Je to velký vůz, za celou rodinu moc děkuje za všechno, Denisa Krausová a dcera. Tak panu Dlouhému, Josefovi Dlouhému do Bělčic k 74. narozeninám za chvilku bude hrát velký vůz a bude hrát také do Pamětic, kde 75. narozeniny má pan Miroslav Lojík. A pro pana Lojíka mám tady přání. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, přeje obecní úřad v Drhovli. Do Pamětic k 75. pro pana Miroslava Lojíka a také do Bělčic, kde 74. narozeniny má pan Josef Dlouhý, bude hrát řečická kapela Velký vůz.

Řečickou kapelu teď v písničkách pro radost vystřídají Baboučci, kteří budou hrát také do Českých Budějovic, ale s přáním začnu v Číměři, kde 75. narozeniny má paní Věra Mašková. K nám přišel dopis a v něm se píše: dnes, 2. října, si připomíná krásné půlkulaté narozeniny paní Věra Mašková z Číměře. Z obecního úřadu v Číměři bychom rádi přispěli k příjemné atmosféře dnešního dne a proto si dovolujeme požádat o předání gratulace a pěkné písničky. Srdečně blahopřejeme a posíláme přání pevného zdraví, dobré pohody a spokojenosti do dalších let. To bylo přání pro paní Věru Maškovou do Číměře, k jejím narozeninám za chvilku budou hrát Baboučci stejně jako do Českých Budějovic, kde 77. narozeniny má paní Anna Vlčková. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a hodně let strávených na chatě přejí všechny holky z Babince. Tak pro paní Anu Vlčkovou do Českých Budějovic k 77. narozeninám a také do Číměře k 75. pro paní Věru Maškovou budou hrát Baboučci píseň Když jsem šel v Praze po rinku.

písničkách pro radost babouky vystřídají Jižani, aby zahráli paní Haně Kostečkové k narozeninám. Generální ředitel Motorikov přeje zaměstnanci Motorikov Strojírenská paní Haně Kostečkové k jejímu životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. A pro paní Haně Kostečkovou budou hrát Jižani, Andulko, ty si má milá.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: V písničkách pro radost 3 minuty po půl jedné je připravena zahrát Valaška. A to jednak do Hracholusk, ale také do Dubičného. A v Dubičném s přáním začnu, protože v Dubičném oslaví 78. výročí paní Marie Husová. A pro paní Husovou to mám přání. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví a stále veselou mysl přejí tvoji sourozenci s celou rodinou ze Soběslavy a Horusic. Do Dubičného pro paní Marii Husovou k 78. narozeninám Valaška bude hrát za okamžik píseň Ještě mě ten Slavík nezaspíval a bude hrát také do Hracholusk, kde 79. narozeniny má pan Bohumil Šanda. Milý tatínku, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ale také energie, kterou máš, aby ti vydržela ještě mnoho let. To vše přeje manželka Růža, dcera Bohunka a syn Petr s rodinami a vnoučaty. A pravnučka Beruška posílá pusinku. Panu Bohumilu Šandovi do Hracholusk 79. narozeninám a do Dubičného k 78. narozeninám pro paní Marii Husovou teď bude hrát Valaška píseň Ještě mě ten Slavík nezaspíval.

písničkách pro radost dohrála Valaška a připravena už je Doubravanka, aby zahrála jednak do Dolan u Čkyně, ale také do Hradiště u Písku. V Hradišti u Písku 65. narozeniny má pan Milan Nousek. A k nám přišlo přání a v něm se píše: prosím o zahrání písničky Slzičky nad Šumavou od Doubravanky pro pana Milana Nouska z Hradiště u Písku, který právě dnes 2. října oslaví krásné 65. narozeniny. Milan je starostlivý manžel, táta, děda, skvělý kamarád milující rodinu, fotbal, golf a taky si oblíbil dechovku. Milý Milane, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všeho, co se ti podaří. To přejí manželka Lenka s celou rodinou, všichni od Petrků z Přestavlk a také Janička s Láďou a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny Láďa Hřídel. Pro pana Milana Nouska do Hradiště u Písku k 65. nám bude hrát za chvilku Doubravanka píseň Slzičky nad Šumavou a bude hrát také do Dolan u Čkyně, kde 80. narozeniny má paní Marie Cajzová. K nám přišlo přání a psaní: milá Maruško, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přeje spolužačka kamarádka Jiřina Kolaříková ze Dřešína. Tak tedy do Dolan u Čkyně k 80. narozeninám pro paní Marii Cajzovou a také do Hradiště u Písku k 65. narozeninám pro pana Milana Nouska bude hrát Doubravanka Slzičky nad Šumavou.

Houbra Vanku je teď v písničkách pro radost připravena vystřídat malá muzika Nouše Pepíka, aby zahrala do vysoké pece k 80. narozeninám pro pana Františka Procházku. Mám tu přání. V neděli 4. října oslaví své krásné kulaté narozeniny a také jmeniny náš kamarád František Procházka z Vysoké pece u Příbrami. Milý Fando, protože o víkendu nebýváš doma, jelikož navštěvujete s tvojí Haničkou akce po celých jižních Čechách, kde vám vyhrávají nejen jihočeské dechové kapely své překrásné písničky a budete stále v kole, posíláme ti přání a písničku jen pro tebe právě dnes. Přejeme kapičku štěstí, obláček naděje. Každý den, ať se na tebe Hanička usměje, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. K životnímu jubileu ti přejeme pevné zdraví, lásku a pohodu a ještě mnoho kilometrů za milovanými dechovkami a hodně protancovaných dnů a nocí. Vše nejlepší ze srdíčka přejí kamarádi z Příbrami. To bylo přání do Vysoké pece k 80. narozeninám pro pana Františka Procházku. A teď ještě píseň od malé muziky Nouše Pepíka, která se jmenuje Hvězdička.

0: Radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost je připravena zahrát Budvarka, a to konkrétně do Katovic pro paní Nejedlou. K nám přišlo přání a psaní a v něm se píše: vážená redakce, písniček pro radost, prosím o zahrání s přáním všeho dobrého pro paní Věru Nejedlou do Katovic k 82. narozeninám a také k blížícím se jí meninám, které bude mít 8. října. Milá Věruško, k těm oběma jubilejím ti přeji vše nejlepší, samé hezké dny, plné zdraví, spokojenosti, lásky, radosti z rodiny, potěšení z pravnoučat. To přeje Andulka z Českých Budějovic. No a pro paní Věru Nejedlou do Katovic, k těm 82. narozeninám a také k tomu svátku, které bude mít 8. října, bude hrát Budvarka píseň Když polka zní.

Písničkách pro radost je připravena zahrát Skalačka pro pana Jiřího Stacha. Dnes slaví 84. narozeniny pan Jiří Stach. A tak všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody, neutuchajícího životního elánu a spoustu důvodů k úsměvu ti ze srdce přejí manželka Jitka a synové Jiří a Libor s rodinami. Máme tě moc rádi. Tak psáno je v tom psaní, které k nám přišlo. Tak pro pana Jiřího Stacha k těm 84. narozeninám bude hrát Skalačka píseň Svítila mi hvězdička.

písničkách pro radost je ještě připravena zahrát Veselka do Křemže, kde 85. narozeniny má paní Hana Krigarová. A pro paní Krigarovou tady mám přání. Milá babičko, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, lásky a ještě mnoho krásných let s námi. Máme tě moc rádi. Přeji manžel Pavel, děti Hanička s Robíkem a vnoučata. Pro paní Hanu Krigarovou do Křemže k 85. narozeninám bude hrát Veselka Ladislava Kubeše píseň, která se jmenuje Čajová růže.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru, ale ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. Dívám se na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz a vidím, že ještě stále je možnost objednávat i teďkon v říjnu. A například v říjnu je ještě volno 9., 13., 14., pak 16., 17., 18. a 19., pak ještě 21., 27, 28, 29 a 31. To jsou tedy volné termíny, kdy můžete využít a udělat někomu radost, poslat někomu písničku s hezkým přáním. A teď ještě pozvánka za písničkou. 3. října v sobotu od 4 hodin odpoledne bude ve stanu v Jámě na návsi hrát dechová hudba Doubravanka. Jste tedy srdečně zváni. V sobotu ale se bude hrát také v Doudlebech, kde bude hrát od 13 hodin malá kapela Pavla Havlíka. To je v rámci 130. výročí hasičského setkání, nebo 130 let hasičů v Doudlebech. A pak ještě pozvánka do Besednice. V Besednici v sobotu 3. října ve 13 hodin začne přehlídka heligonkářů. A to je vše, víc opravdu nestihnem. Tak všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Ze studia přeje a hezký den, také i celý víkend.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Turisté mohou po více než roce znovu využívat lávku přes Židovu strouhu v Bechyni na Táborsku. Festival vína začíná v Českém Krumlově. Policie pátrá po 12-leté dívce, utekla z psychiatrické nemocnice v Opařanech. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Vysutá lávka na Židově strouze v Bechyni na Táborsku je opět v provozu. Po 13 měsících dokončil klub českých turistů Bechyně její opravy a dnes ji otevřel veřejnosti. Obnova vyšla na více než 1 000 000 korun. Lávka má teď železnou konstrukci oproti původní dřevěné. Další změnu popisuje předseda Bechyňského klubu českých turistů Petr Chaloupek.
2: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy si dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
0: Na úvodní degustaci vína mohou dnes přijít návštěvníci festivalu vína v Českém Krumlově. 7-týdenní akce začne v 16 hodin slavnostním přípitkem v centru města. Festival doprovodí koncerty a přednášky na různých místech ve městě. Vrcholem budou svatomartinské slavnosti 11. listopadu. Detaily za organizátory přidává Pavel Fučík.
3: Představíme program u ateliéru Egona Šíleho v jižním meandru řeky Vltavy. Začneme nějakým přípitkem, aby se nám festival podařil. Seznámíme příchozí z jeho 7 týdny, kdy nás čeká 27 degustačních programů. Očekáváme, že přijede okolo 40 sommeliérů. Bude zapojeno 30 českokrumlovských restaurací.
0: Policisté pátrají po 12-leté Natálii Zibové. Dnes kolem 10. dopoledne utekla z dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech na Táborsku. Odešla do lesa směrem na Staré Sedlo. Podle lékařů může být sama sobě nebezpečná. Má hnědé oči a hnědé vlnité vlasy, měří 164 cm a je obézní postavy. Dívka na sobě měla černou mikinu, bílé kalhoty se vzory Hello Kitty a na nohou pantofle. Pohřešovaná u sebe nemá telefon ani peníze. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 21. Vítr je slabý proměnlivý. V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. V sobotu očekávejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně ke 22. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici číslo 3 mezi Planou u Českých Budějovic a Boršovem nad Vltavou u kruhového objezdu. Další nehoda se vyšetřuje v Malenicích na Strakonicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Vesele a zdravě.
1: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
2: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
1: Opravdu?
2: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
1: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy. Jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete víra.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla. To znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku? Jo. To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Bojte všichni, no nic, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v kuse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším jako senzorickým smyslem, faktorem. Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, kurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zas dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: to vlhkost,
3: já to v sobě
1: to dýchám,
3: nemám.
1: Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde jde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor. No. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťasten. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí. To může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 79 roku a problémy máme, že sucho v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Proto bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistě

0: Kde nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubář, druhá volba ušní nosní krčení, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký, a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
1: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
0: obávám
1: tomu?
0: Obávám se, že ne.
1: Ne.
0: Jakože bych hátachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
1: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Vesele a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Voda v Husinecké přehradě na Prachaticku je na historickém minimu. V zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Policisté našli 12-letou dívku, která dopoledne utekla z psychiatrické nemocnice v Opařanech. Je v pořádku. Petr Bříza obhájil funkci seniorního vice.

0: prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Voda dál ubývá i v přehradách v Česku. Historicky nejnižší přítoky má třeba Husinecká přehrada na Prachaticku. V jejím zásobním prostoru zbývá teď necelých 8% vody.
1: Odhalené břehy Husinecké přehrady ukazují, jak výrazně voda ustoupila. Podle vodohospodářů je hladina zhruba o 7 metrů níž než obvykle. Zásobní prostor nádrže je téměř prázdný a už příští týden může hladina dosáhnout takzvaného stálého nadržení. Pod tuto hranici už kvůli živočichům v nádrži klesnout nesmí. Vodohospodáři ale zároveň musí dál udržovat průtok v řece pod přehradou. Jakmile hladina této hranice dosáhne, přehrada už nebude vodu čerpat ze zásoby, ale bude vypouštět jen tolik, kolik do ní právě přiteče. Z Husince Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Příklady dostupného bydlení představí nová výstava v Táboře. Kancelář architekta města ji připravila v rámci festivalu Dny architektury. Vernisáž začne v 17 hodin v divadle Oskara Nedbala. Naváže na ni debata odborníků na dostupné bydlení. Co výstava nabídne, popisuje vedoucí táborské kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
2: Přehlídka vlastně různých projektů už realizovaných dostupného bydlení, především z Evropy, ale i z Česka. Na vernisáži 2.10. od 5 hodin nás provede jak Vojtěch Kubát, tak architekt David Tichý, který nám s koncepcí té výstavy pomáhal.
0: Výstava bude k vidění až do prosince. Táborští policisté našli 12-letou dívku, která dopoledne utekla z psychiatrické nemocnice v Opařanech. Dívka je v pořádku, policisté ji vypátrali u obce Srlín. Sport. Petr Bříza obhájil funkci seniorního viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím neuspěl ve volbě prezidenta IIHF, ve kterého o pouhé 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl. Počasí. Na jihu Čech je převážně oblačno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 21. Vítr je slabý proměnlivý. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně ke 22. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody komplikují provoz na silnici číslo 3 mezi Planou u Českých Budějovic a Boršovem nad Vltavou, také v Táboře na Chýnovské, což je část silnice 123, a ve Vimperku na Prachaticku na silnici 145. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Víkend klepe na dveře a dnešní počasí nám přináší trochu sluníčka na obloze, sem tam nějaký mráček, příjemné teploty a celkově pěkné podzimní odpoledne. Pohodový pátek z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Jihočeské odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Ještě měsíc můžete navštěvovat Jihočeské státní hrady a zámky. Některé pak přejdou na zimní režim, ale třeba v Českém Krumlově už bude otevřené jen hradní muzeum. Teď máte ještě příležitost prohlédnout si na hlavní trase zlatý Egenbergský kočár. Více živě v této hodině. Promítání filmu Smrt žije, nominovaného na studentského Oscara, beseda s animátorem a fotografem Jiřím Linhartem nebo režisérem Biserem Arichtevem, to je jen malá ochutnávka z programu speciálního filmového festivalu Písecké vyšší filmové školy. Už za chvilku vás pozveme. A chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na legendární duo Paul Simon a Art Garfunkel, skupinu Olympic, a právě teď na slovenskou hudební stálici skupinu Elán. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku slaví 30 let. Výročí oslaví speciálním filmovým festivalem, který začíná právě dnes. Dvoudenní program nám přiblíží ředitelka Písecké filmové akademie Miroslava Ondříčka, paní Vladana Terčová. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Můžete nám nejdříve říci něco o historii vyšší odborné školy filmové a také o vzniku filmové akademie, jejíž jste ředitelkou?
1: Tak historie je to dlouhá, protože s tímto nápadem přišel můj otec již více než před 30 lety, kdy byl ještě ve Zlíně jako ředitel filmových studií a zjistil, že nemá dostatek pracovníků kvalifikovaných, protože většina z nich zůstávala v Praze, a tak přišel s kolegou s nápadem založit filmovou školu. Tak ji založil, pak ji nějakou dobu vedl, ale pak přišla doba divoké privatizace, byl odejít a přemýšlel, co bude dělat dál, a vlastně nápad školy mu přišel jako skvělý, a tak si řekl, že vlastně založí vlastní školu, a společně s mojí maminkou založili právě tady v Písku soukromou vyšší odbornou školu filmovou. No a jelikož všechno se vyvíjí, tak i vlastně tlak ze strany pedagogů na něj rostl a rostl ve smyslu tom, že chtěli, aby založili i vlastně vysokou školu, a tak po 8 letech trvání vlastně té soukromé vyšší odborné školy filmové vznikla i Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
0: Vrátím se k festivalu, ten potrvá 2 dny. Jaké filmy návštěvníci uvidí?
1: Návštěvníci mají možnost vidět filmy nejenom úplně ty staré z těch prvopočátků, ale úplně ty nové, oceňované různě ve světě i v České republice, a je to takový mix, aby každý návštěvník si mohl udělat představu o tom, jaké filmy se točily dříve, jaké se točí nyní, jestli se to někam posouvá, vyvíjí a tak dále.
0: Součástí akce jsou též besedy. Jaké hosty jste pozvali?
1: Pozvali jsme Jiřího Linharta, což je animátor, také dělá vizuální efekty a je to také fotograf Kodaku. A tento skvělý fotograf měl možnost potkat se s velmi zajímavými osobnostmi a prožít s nimi i dosti soukromé chvíle, ke kterým se jen tak běžný člověk nedostane, a tyto chvíle i zdokumentoval, takže bude vyprávět o tom, jaký jsou slavní herci v tom svém běžném soukromém životě.
0: Do programu jste zahrnuli i výstavy, kde a o čem budou?
1: Výstavy máme 2. Jedna je vlastně věnovaná přímo škole, jejím absolventům, jejím pedagogům a vůbec celkové historii, a ta se nachází na náplavce kousíček od Sladovny a nebo hradu. A ta druhá je přímo v kině Portič, je to výstava špičkové fotografky Jany Aschenbrennerové, která školu dokončila jako jedna z prvních absolventů a která je oceňovanou fotografkou, získala plno zajímavých cen, jako je World Press Photo nebo National Geographic a tak dále a tak dále. Takže určitě doporučuji, nenechte si ujít.
0: Objeví se
1: bude tady celý, bude tady celý měsíc, kdyby někdo nestihl tento festival, tak výstava tady zůstane po dobu 1 měsíce.
0: To je zajímavá pozvánka. Tak teď se zeptám ještě jednou, objeví se na festivalu i absolventi vaší školy?
1: Určitě, určitě. Vlastně už se objevili, protože někteří z nich tady prezentovali film Máma, táta je boží, byla to předpremiéra, a většina toho štábu vlastně tvořili naši absolventi. Ale nejenom ti, bude jich tady mnohem více, už se postupně sjíždí, takže věřím, že to bude zajímavé setkání po letech.
0: Říká Vladana Terčová, ředitelka Písecké filmové akademie Františka Ondříčka, které děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
1: Já moc děkuju a taky přeju pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Když do života vstoupí onkologické onemocnění, všechno se změní. Právě v takových chvílích je klíčové vědět, že v tom člověk nemusí být sám. V našem regionu pomoc tohoto druhu nabízí organizace Nebýt na to sama Jižní Čechy. Stará se o podporu pacientů během léčby a po ní, pomáhá jim i jejich blízkým a snaží se zvyšovat povědomí o prevenci. Projekt v našem dnešním dopoledním vysílání představila ambasadorka a spoluorganizátorka Monika Slavíková v rozhovoru s moderátorkou Adélou Jirkalovou.
1: Kolik pacientů, potažmo pacientek pod spolkem Nebýt na to sama Jižní Čechy právě teď máte?
2: Takže spolek funguje aktivně zhruba asi jeden rok. Za tu dobu nás oslovilo již desítky pacientů. A v současné době se těch našich aktivit pravidelně účastní přibližně asi 20 členů. Průběžně se na nás ale obracejí další lidé, kteří třeba jako úplně nezůstávají, ale občas se k nám přijdou o nějakou radu.
1: Pojďme si nyní paní Slavíková představit, že nás poslouchá někdo, kdo si například nedávno vyslechl diagnózu onkologického onemocnění. Nikdo, kdo to neprožil, si to samozřejmě neumí představit, ale spolek Nebýt na to sama Jižní Čechy s pacienty a pacientkami pracuje a citlivě se s nimi snaží projít tu cestu. Můžeme tedy nastínit tu doslova cestu ke smíření, jak popisujete i na svých facebookových stránkách?
2: Tak nejčastěji je to určitě pro každého obrovský šok. Člověk by v tu chvíli šel pro pomoc a pochopení klidně asi až na konec světa. Protože najednou řešíte léčbu, rodinu, práci i budoucnost. A na internetu naleznete spoustu rad a zkušeností, ale nenajdete tam právě ten osobní kontakt. A v takové chvíli často pomůže i jen možnost promluvit s někým, kdo podobnou zkušeností prošel. A právě proto takové pacientské organizace vznikají a je jich velmi třeba. A my tady nejsme proto, abychom nahrazovali lékaře, ale chceme lidem nabídnout oporu a pocit, že na tu životní situaci opravdu nejsou sami. Jo? A moje taková rada je někdy neubírat se do té minulosti, neříkat si, proč vlastně právě já, nebo co jsem udělala špatně a jak jsem žil, ale a zase neplánovat tolik tu budoucnost, protože to může nést někdy nějaké obavy, co vlastně bude dál. Ale opravdu žít tím tou přítomností, to je taková jistota, užívat si každého dne a být tady s námi.
0: Celý rozhovor s Monikou Slavíkovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední hostu bude opět v pondělí 5. října. Matěj Vodička ve studiu přivítá Jihočešku Veroniku Jungwirtovou, národní šampionku CMTA ligy a vícemistryni republiky v thajském boxu. Rozhovor začne jako vždy po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den, je tady první říjnový víkend roku 2026. V jeho průběhu se můžete vydat na fotbal, na hokej, ale už také na cyklokros nebo na volejbal. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sport na víkend.
1: Začínáme právě cyklokrosem. V sobotu odstartuje Janev Cup, seriál závodu českého poháru v cyklokrosu. Trenér reprezentace a klubu ČSCT Tábor Michal Bednář říká:
2: nová destinace pro Janev Cup, ale kluci pořádají závody už opravdu několik let, hlavně v té sérii TBC. Já jsem tam už na pár závodech taky byl přímo zúčastněn v roli samozřejmě diváka. Za mě je to i profilově velmi náročné a bude tam rozhodovat především ta kondiční složka. Závod hezký a kluci opravdu to umí uspořádat. To organizačně velmi dobře a to je hezká změna a výborný nový pořadatel do celkový soutěže Janev Cupu.
1: V Chýnově se v sobotu bude závodit prakticky celý den. Muži vyrazí na trať v 14:30 odpoledne.
0: Sport na víkend.
1: A teď hokejový program. Tábor v sobotu v Maxalize přivítá v 17 hodin Přerov. Písek ve stejný čas a ve stejnou hodinu naskočí do souboje s Příbramí.
0: Sport na víkend.
1: Z fotbalu vybíráme třetiligový zápas. Dynamo České Budějovice hostí Benešov. Začátek bude v sobotu v 16 hodin. Po pátečním utkání čtvrté ligy Hluboká nad Vltavou Křimice v sobotu bude hrát doma Český Krumov od 10 hodin a 15 minut s Rokycany. Táborské Bčko ve stejný čas s Milevskem. Soběslav začne duel s Doubravkou v sobotu v 16 hodin. Jeden zápas vybíráme i z krajského fotbalového přeboru. Pavel Novák, odchovanec Jindřichova Hradce, se po dlouhých letech vrátí domů. Za Dynamo odehrál v první lize 197 zápasů, teď v páté lize v dresu Dolního Dvořiště. V sobotu přijede na 15. hodinu k Vajgaru.
0: Sport na víkend.
1: A začíná sezona Jihostroji České Budějovice. Ženy historicky poprvé nastoupí v extralize. V 18 hodin v sobotu na Sádkách přivítají Ostravu. Tak možná se společně potkáme právě v hale Jihočeské univerzity. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. A nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou právě na této stanici sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se teď v rámci jihočeského odpoledne vydáme do Českého Krumlova za jedním mimořádným dopravním prostředkem. Váží zhruba jako jedno osobní auto a jeho hodnota je nevyčíslitelná. Řeč je o zlatém Engbergském kočáru na zámku v Českém Krumlově. Vůz nechal pro svou diplomatickou misi u papeže vyrobit v roce 1638 kníže Jan Antonín I. z Engbergu. Loni ho památkáři díky zápůjčce do Rakouska mohli při rozebírání detailně prostudovat. Podíval se k němu i náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Se správkyní depozitáře Kateřinou Hlavničkovou jsme přišli do Egemberského sálu na zámku v Českém Krumlově. Jsme u Egemberského zlatého kočáru. Tento slavný kočár putoval loni na výstavu na zámek Egenberg a u té příležitosti se musel celý rozložit a pak zase složit. Tak jak to bylo náročné, tuto několika tunovou památku, tak to rozebrat?
3: To byla akce, na kterou budeme asi vzpomínat všichni hodně dlouho a budeme rádi, když se nebude hodně dlouho opakovat, protože naposledy se vlastně takováhle akce tady konala v roce 1987, téměř před 40 lety a téměř nikdo si to nepamatoval, jak se to rozebíralo, protože pamětníci už tady nepracují. Těch pár, kteří to ještě zažili za dob svého mládí, tak ti si vzpomínali jenom na to, jak bylo složité kočár dostat nahoru a kolik vážil. Že to byla tíha.
2: Popisuje Kateřina Hlavničková.
3: Museli jsme provést důkladné průzkumy v našich archivech, musel proběhnout restaurátorský průzkum na místě, proběhlo tady dokonce rentgenové vyšetření vozu. No a teprve potom bylo možné vůbec začít zvažovat, jakým způsobem proběhne ta samotná akce.
2: Vy jste ho museli rozložit na menší části a to ukládat do nějakých speciálních beden?
3: Přesně tak. Při stěhování památek se používají takzvané klimabedny, což jsou specializované bedny, které pomáhají uchovávat vlhkost a teplotu předmětu převáženého uvnitř, protože náhlá změna by ho mohla poškodit. No a těchto beden jsme měli na kočár celkem 21 plus několik velkých balíků v bublinách, bublinové folii, ve které se vezl novější podvozek.
2: Když jsme u těch čísel, kolik tedy váží přesně?
3: To se nám bohužel zjistit nepodařilo, protože na osobní váze se ty velké kusy zvážit nedaly, zvlášť když je museli nosit 4 a více lidé. Takže to se bohužel zjistit nepodařilo, ale restaurátoři odhadují váhu na 1,5 tuny až 2 tuny, to znamená, že váží zhruba jako osobní auto.
2: V nedávné době se podařilo kočár oživit textiliemi podle dobových pramenů. Co se ještě na něm v poslední době udělalo?
3: Během přepravy byly doopraveny některé poškození na kočáru, byly restaurovány kousky, které neprošly restaurováním v roce 1987 a nakonec jsme také doplnili novodobé textilní závěsy, kterými byl kočár vypraven až před několik lety, když se nám podařilo dohledat fotodokumentaci těch původních závěsů a v letošním roce máme tedy nově i Egenbergský erb vytvořený vlastně metodou textilní aplikace.
2: To je něco jako 3D tiskárna, nebo?
3: Ruční 3D tiskárna. Tenhle erb, který my tady máme v těch krásných zářivých barvách, byl inspirován vlastně erby egenbergskými také z roku 1638, stejně jako je kočár, které kočár doprovázely při té jeho slavné cestě Římem a které se dochovaly na zámku Egenberg a také u nás na Hluboké. A ty erby byly všechny vlastně zdobené krásně částečně malbou na texty, částečně vyšíváním a částečně aplikováním třeba zlacených šňůr.
2: Šli tady návštěvníci na prohlídkové trase a já předpokládám, že snad každý se určitě musí vždycky zeptat, jestli opravdu je to zlato na tom kočáře.
3: Samozřejmě, to jsou nejčastější otázky. Kolik je to zlata, jak jste to sem dostali a kolik má na je to. Tak toho zlata vás ale zklamou tam tolik není. Původně jsme přepočítávali teď, protože jsme získali vlastně přesné měření, takže se nám podařilo jakž takž spočítat plochu toho pozlaceného povrchu. Tak původně tam bylo zhruba 42 metrů čtverečních toho kovaného povrchu, toho ozdobeného povrchu. Jenomže z jednoho zlatého, který tehdy v Evropě v té první polovině 17. století vážil zhruba 3 gramy, se dala při dobrém zpracování pozlatit celá jezdecká socha v životní velikosti. Takže nám přepočítáváním té síly plátku zlata, které se používalo, vyšlo, že původně bylo na pozlacení celého vozu použito zhruba 10 deka zlata.
2: Doplňuje Kateřina Hlavničková.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. V neděli nás čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle. Bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: A to byl poslední letošní soutěžní recept kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v neděli od 10 hodin v pořadu Pochoutkový rok. Ale jeho recept najdete třeba už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pochoutkového roku. Tak se zapojte, bude se hrát o velké ceny.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří dvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zájemci si dnes mohou prohlédnout nový dům s pečovatelskou službou ve Včelné u Českých Budějovic. Promítání filmu o komunitním bydlení dnes otevře Dny architektury ve Slavonicích. Tenistky Nosková, Muchová, Bartuňková a Bejlek na turnaji v Pekingu postoupili. Fruvirtovou zastavila Ruska Samsonovová. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nový dům s pečovatelskou službou ve Včelné u Českých Budějovic nabídne bydlení až pro 40 seniorů v 28 bezbariérových bytech. Zájemci si ho mohou prohlédnout dnes od 16 hodin. Stavba stála obec zhruba 80 milionů korun. Část pokryla krajská dotace.
4: Součástí domova jsou dvě místnosti pro společné aktivity seniorů nebo prostor pro budoucí pečovatelské služby. Budova využívá vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Místo v domově dostanou přednostně obyvatelé obce nebo jejich nejbližší příbuzní. Ze Včelné Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Celorepublikový festival Dny architektury letos otevírá téma bydlení. Program s hlavním motem Bydlím tedy sem nabídne ode dneška do neděle také spolkový dům ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Podle jeho ředitelky Olgy Žampové dnes od 19 hodin budou promítat holandský film o komunitním bydlení s názvem De Varen.
5: V Holandsku dělali pokusy výstavby domů pro komunitní bydlení a je to nějaká komunita, která čítá 65 rodin. A myslím si, že pro Českou republiku komunitní bydlení a vůbec tohleto moderní spoluvlastnictví bytů a majetků je prostě poměrně zajímavý téma.
3: Na úvodní degustaci vína mohou dnes přijít návštěvníci festivalu vína v Českém Krumlově. Sedmitýdenní akce začne v 16 hodin slavnostním přípitkem v centru města. Festival doprovodí koncerty a přednášky na různých místech ve městě. Vrcholem budou svatomartinské slavnosti 11. listopadu. Detaily doplňuje za organizátory Pavel Fučík.
6: Představíme program u ateliéru Egona Šíleho v Jižním meandru řeky Vltavy. Začneme nějakým přípitkem, aby se nám festival podařil. Seznámíme příchozí s jeho 7 týdny, kdy nás čeká 27 degustačních programů. Očekáváme, že přijede okolo 40 someliérů. Bude zapojeno 30 českokrumlovských restaurací. Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do třetího kola. Britku Boltrovou porazila 7-6 a 6-1. Ve dvou setech uspěly také Linda Nosková, Sára Bejlek a Nikola Bartuňková. Naopak Linda Fruvirtová podlehla ve třech setech Rusce Samsonovové.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech je převážně oblačno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 21. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují u střetu motorky s osobním autem na silnici 145 mezi Češnovicemi na Českobudějovicku a Němčicemi na Prachaticku. Na stejné silnici je nehoda také ve Vimperku na Prachaticku. V Táboře se vyšetřuje nehoda tří vozidel na Chýnovské, což je část silnice 123. A na průtahu Šindlovými dvory u Českých Budějovic havaroval cyklista. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna s
7: známe lepší cestu.
8: Příjemné a pohodové páteční odpoledne z Jihočech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy ten správný čas, kdy se společně opět budeme věnovat zajímavým tématům. Dnes si povíme něco zajímavého o vodě. Víte, kdy nám může škodit? Více v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Sucho v Česku se dál podepisuje na stavu vodních nádrží. Husinecká přehrada na Prachaticku má historicky nejnižší přítoky a zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. U Husinecké přehrady se byla podívat reportérka zpravodajství Kristýna Baršíny, se kterou se za pár minut živě spojíme. A necháme samozřejmě zaznít i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na britskou zpěvačku Beverly Craven, Karla Černocha a právě teď na Věru Martinovou. Ať si užíváte páteční odpoledne jakkoliv a doufám, že už mnozí v klidu domovů nebo cestou na chaty a chalupy, příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. V přehradách v Česku bohužel dál ubývá voda. Kritická je situace například na Karlovarsku, kde vodní nádrž Březová klesla na své minimum. Historicky nejnižší přítoky má také Husinecká přehrada na Prachaticku. V jejím zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Jak přehrada aktuálně vypadá, nám řekne reportérka Kristýna Baršíny. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den. Slovy místních, takhle málo vody tady nikdo nepamatuje. Odhalené břehy naznačují, že hladina je nižší hned o několik metrů a řeka pod přehradou místo řeky připomíná spíš potok. Potvrzují to i data vodohospodářů, podle kterých je v tuhle chvíli hladina o zhruba 7 metrů nižší než obvykle. Jak mi potvrdil ředitel závodu Horní Vltava Jiří Baloun, důvodem je sucho a nízké přítoky z horního povodí řeky Blanice, které klesly na svá historická minima. Zásobní prostor nádrže je tak téměř prázdný. Už někdy příští týden by navíc přehrada mohla dosáhnout takzvané hladiny stálého nadržení. To je limit, pod který by hladina přehrady neměla klesnout kvůli živočichům, kteří v ní žijí. Zároveň ale musí vodohospodáři stále vodu upouštět kvůli na vodu vázaným ekosystémům v řece pod ní. Až minimální hranice přehrada dosáhne, budou vodohospodáři vypouštět tolik vody, kolik do ní přitéká. Aktuálně to je žádná celá 22 metrů krychlových za sekundu. Pro srovnání, dlouhodobý průměrný průtok pod přehradou za normálních podmínek je přes 2 metry krychlové za sekundu.
0: Nízkou hladinu mají i další přehrady v Česku, kde například...
1: Je to tak, například vodní nádrž Březová u Karlových Varů. Hladina už tam klesla o víc než 3 metry a dostala se tak výrazně pod úroveň stálého nadržení, kam by za normálních podmínek vůbec klesnout neměla. Proto vodohospodáři přistoupili k mimořádnému opatření a odtok snížili. Podařilo se tak klesání hladiny zpomalit a téměř vyrovnat přítok s odtokem. Přivítali to i rybáři, podle kterých je rybí osádka v nádrži cennější než ta v řece pod ní. Špatná je situace i na přehradě v Pařížově na Chrudimsku. Jak řekl mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec, voda už je jen několik centimetrů od hladiny stálého nadržení a vodohospodáři upouští stejné množství vody, jako do ní přitéká. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je pak zhoršení kvality vody, hlavně kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Málo vody je aktuálně i v nádrži ve Stráži pod Ralském na Českolipsku. Tam ale výjimečně není důvodem sucho, ale rekonstrukce, která má skončit příští rok na jaře.
0: Říká Kristýna Baršíny, pěkné odpoledne a příjemný víkend.
1: Děkuji a přeji krásný den.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Večerem zhýčkaná Marie Rotrová na vlnách jihočeského odpoledne a pokud vás dnes večer čeká něco velkého, držíme pěsti, ať se to pořádně povede. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za chvíli si povíme o vodě, která je u nás aktuálně na štíru a je jí velmi málo. Kdy nám může škodit, prozradí už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jich nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace, neboli otrava vodou, způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hana Zagorová v odpoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, 15 hodin a 34 minut. Máme pro vás řidičskou abecedu. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Stále posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a dohrávající klasiku píseň Baker Street z konce sedmé dekády skotského zpěváka a písničkáře Jerryho Raffertyho. A my se teď z Baker Street přesuneme rovnou do Jihočeských lesů. Mimořádný audit lesních porostů dělají Lesy České republiky. Jedná se hlavně o prevenci před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci důkladněji hodnotí aktuální stav lesů po mimořádně suchém a horkém létu. Například v Nových Hradech na Českobudějovicku kvůli těmto extrémům letos vytěží víc kůrovcového dřeva.
1: Tady vidíte pěkně v tom požerku se nachází několik jedinců, kteří dokončili vývoj.
2: Lesní správce Petr Žemlička v lese u Nových Hradů právě odloupnul kus kůry a pod ním už vidíme, že kůrovec tenhle strom napadnul.
1: Tady, když se podíváte na patu stromu, tak můžete vidět zbytky drtinek, což jsou prakticky pyliny z toho požerku, která vyhazuje samice ven. Tady jsou zřetelné stromy, které už ztrácí jehličí.
2: Sucho oslabuje stromy a tím pádem jsou snazší kořistí pro líkožrouta.
1: Nedostatek srážek nám tady zásadně ovlivnil výskyt kůrovce a druhá věc je ty maximální teploty v létě, které urychlily vývoj.
2: Lesníci z Harvestory budou vidět v lesích určitě při nahodilé těžbě kvůli kůrovce minimálně do konce roku.
1: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku a pochopitelně to bude klást větší nároky na položení obranných opatření první generaci příštího roku.
2: I když tadyhle na tom místě budou stromy pokácené, tak revírník se sem bude vracet a poměrně často, což potvrzuje i Petr Žemlička.
1: No, bude tady neustále probíhat kontrola, protože v těch okrajových stromech okolo ohniska může docházet k opožděnému vývoji a ty znaky napadení se objeví třeba až za týden, za 14 dní.
2: Místa na jihu Čech, kde by se kůrovec mohl na jaře přemnožit, mi vyjmenoval ředitel oblastního ředitelství lesů České republiky v Českých Budějovicích Kamil Bjaček.
3: Kolem těch Strakonic a pak to jsou ty příhraniční oblasti. Problematické samozřejmě i Táborsko, i třeba Jindřichohradecko, kde je hodně soukromých vlastníků a ne všichni se o ten les pravidelně starají.
2: Lesníci provádí intenzivní monitoring kůrovce od poloviny září.
3: Do monitoringu jsou zapojeni všichni venkovní pracovníci, samozřejmě zapojujeme i moderní technologie, jako jsou třeba drony nebo satelitní snímky.
2: Význam tohoto mimořádného auditu Lesů České republiky shrnula mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod. Poučení z nedávné kalamity je pro lesníky jasné, je třeba jednat rychle, důsledně a s využitím všech opatření i kapacit.
2: Audit by měl skončit na konci března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: počasí.
1: Počasí nám dnes přináší takový normální, relativně příjemný podzimní den s aktuálními teplotami mírně nad 20. A pokud se už těšíte na chaty, chalupy nebo zahrádky, vězte, že o víkendu bude vzhledem aktuální době a datu v kalendáři příjemně. Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, tak na to se zeptáme meteorologa Tadeáše Gregora. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak bude v noci a zítra první den víkendu?
2: V noci bude zpočátku polojasno, postupně se ale bude vyjasňovat. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, ale v údolích až na 4 stupně Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítřek bude pak slunečný s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty odpoledne vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách na 19 až 22. A bude vát slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Příjemné počasí nás doufám čeká i v neděli, i když odpoledne už by mohlo i sprchnout.
2: Pravděpodobně v jižní Čechách nesprchne, zpočátku bude většinou jasno, odpoledne pak většinou polojasno a večer bude oblačnosti dále přibývat. Nedělní ranní minima 9 až 5 stupňů, v údolích až 3 stupně a ojediněle přízemní mrazíky, odpolední maxima mezi 20 a 23 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
1: Tak to se nás uklidnil, co přinese start příštího pracovního týdne.
2: Pondělí bude oblačno až polojasno, později odpoledne a večer bude ubývat oblačnosti. Teploty ráno 10 až 6 a odpoledne mezi 19 a 23 stupně Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: To je velmi příjemné. Stejné počasí nebo úplně jiné v úterý?
2: V úterý bude zase více slunce s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty ráno poměrně nízko, 10 až 6, ale v údolích kolem 4 stupňů a opět ojediněle přízemní mrazíky. Odpoledne maximech mezi 20 a 24 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Říká Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme klidný zbytek služby a krásný nadcházející víkend. Naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé v oblasti Odoleny vody mohou začít opět pít vodu z vodovodu. Podle hygieniků už není závadná. Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak zvýší. Řidiči od zítřka projedou po nové trase mezi Pištínem a Českými Budějovicemi. V sobotu bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Kontroly budou pokračovat a situací se zabývá i policie. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun na 54 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Řidiči projedou od soboty po nové trase mezi Pištínem a Českými Budějovicemi. Obchvat na hlavním tahu 1/20, který spojuje České Budějovice, Písek a Plzeň, buduje ředitelství silnic a dálnic od roku 2024. Silnice odvede dopravu z Češnovic a Dasného. Zatím budou auta jezdit dvěma pruhy, informoval Adam Koloušek z ředitelství silnic a dálnic. Celá stavba za více než 1,25 miliardy korun by měla skončit za rok. Příklady dostupného bydlení představí nová výstava v Táboře. Kancelář architekta města ji připravila v rámci festivalu Dny architektury. Vernisáž začíná v 17 hodin v divadle Oskara Nedbala. Naváže na ni debata odborníků na dostupné bydlení. Co výstava nabídne, popisuje vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
2: Přehlídka vlastně různých projektů už realizovaných dostupného bydlení především z Evropy, ale i z Česka. Na vernisáži 2.10. od 5 hodin nás provede jak Vojtěch Kubát, tak architekt David Tichý, který nám s koncepcí té výstavy pomáhal.
0: Výstava bude k vidění až do prosince.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Serpentinách u Prachatic, na silnici 3. třídy směrem na Kratušín, na silnici 145 mezi Češnovicemi na Česko-Budějovicku a Němčicemi na Prachaticku a na průtahu Šindlovými dvory u Českých Budějovic. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
2: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
1: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na výště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme ano. Z prezidenta herců ano. Na ano. Hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona pohá, to ani nemusíte, mladý muži. Já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychlé.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
4: děkujeme.
2: Slyším ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
5: Tady je Jirka, dobrý den, srdce, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju a taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: Nebyla, nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji,
2: tak taky. Ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Já, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. To jak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: No a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
1: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se takovou chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Tomáš Töpfer, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
0: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
3: Tak to bude určitě.
0: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
3: objeví
0: budou dělat.
3: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Töpfer Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme hezký zapsáno.
7: Týdne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové. Pro vás Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za 100 000 dolarů? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za 20 dolarů? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme 2 600 dolarů. A pardon, promiňte, 2700 dolarů, já jsem ještě zapomněl připočítat 100 dolarů za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Říká, no dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladej se podívá na toho starýho a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jinýho. Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
6: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, ten, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, co by byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže hledu, že vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme. A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňová, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci, a která máme to další, taky skvěle zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Ach jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic.
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč? Když zloději mají baterky.
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Majo!
7: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrat.
9: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak Hurvaš, nepřekážej, ať jí dál.
11: No. Nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
11: No hele, táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
10: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
11: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, pust, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
11: Pro pana taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuju ti koupit ponožky.
11: Na nožky?
7: Ne, na hlavu. Aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
11: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
10: Máničko, prosím tě, nech toho.
12: Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro žerička.
7: Jo, už jdu.
12: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hleme se.
12: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
12: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
12: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, bábinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
11: Cože to?
9: Nejím maso.
11: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
11: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
11: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
11: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
12: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodíle na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: vřeší,
1: podzim.
2: Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
4: Česko, Rakousko a Slovensko slíbili Černé Hoře podporu při snaze o začlenění do Evropské unie. Jihočeský kraj získal stavební povolení na část jižní tangenty. České hokejistky na turnaji Eurohockey Tour podlehly Švédsku 0-5. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27. v procesu nejdál.
5: Ministři zemí tzv. Slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
4: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 2/156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí kraje David Hoke.
6: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun.
4: Celorepublikový festival Dny architektury letos otevírá téma bydlení. Program s hlavním motem Bydlím tedy sem nabídne ode dneška do neděle také spolkový dům ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Podle jeho ředitelky Olgy Žampové dnes od 19 hodin budou promítat holandský film o komunitním bydlení.
7: V Holandsku dělali pokusy výstavby domů pro komunitní bydlení a je to nějaká komunita, která čítá 65 rodin. A myslím si, že pro Českou republiku komunitní bydlení a vůbec tohleto moderní spoluvlastnictví bytů a majetků je prostě poměrně zajímavý téma.
0: Sport.
4: České hokejistky prohrály na finském podniku Eurohockey Tour i druhý zápas. Výběr amerického kouče Idalského stejně jako proti domácím Finkám neskóroval ani proti Švédkám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítra utkáním se Švýcarkami od 13 hodin.
0: Počasí.
4: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Střet autobusu s osobním autem se vyšetřuje na silnici 3. třídy u Prachatic směrem na Kratušín. Je to v zatáčce, dávejte tam velký pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině jako obvykle nabídneme koncentrovanou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. Stavaři začali na Benešovsku razit průzkumnou štolu budoucího tunelu středočeské části dálnice D3, která spojí Prahu s jihem Čech. Jde o silniční úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Kolik bude stavba stát a kdy bude hotová? A řekneme ve reportáži, kterou jsme zařadili do dnešního vydání pořadu Den v kraji. Se suchem bojuje též Husinecká přehrada na Prachaticku. Je naplněná jen ze 13%. Téma pro reportérku Kristýnu Baršíny. K rozhovoru, který připravila přímo v terénu, se vrátíme i v této hodině. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme v komunálních volbách vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas pro vás připravil speciální vysílání. Každý den od 17:30 vám představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. Včera jsme navštívili Strakonice, dnes to bude Tábor. Pěkné páteční odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je zpátečním zpravodajským přehledem připravena kolegyně Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké páteční odpoledne. Nové chráněné bydlení Kolečko budou v Prachaticích využívat lidé po úrazech na invalidním vozíku, kteří se připravují na návrat k samostatnému životu. Během zhruba 3 měsíců si tam budou moci vyzkoušet každodenní situace, jako je vaření, nakupování nebo cesta do města, říká ředitelka zařízení Hana Vojtová.
3: Ono nejde o to, aby tu bydleli, ale aby si vyzkoušeli, že můžou bydlet sami. Že pokud jsou tady odstraněny všechny ty technické bariéry, tak budou moci pracovat sami na sobě.
2: Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem. Podle lesního správce Petra Žemličky z Nových Hradů na Českobudějovicku vzroste objem kůrovcové těžby o 30-50%. Mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová k auditu, který potrvá do konce března, dodává.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
2: Vysutá lávka na Židově Strouze v Bechyni na Táborsku je opět v provozu. Po 13 měsících dokončil Klub českých turistů Bechyně její opravy a otevírá ji pro veřejnost. Obnova vyšla na více než 1 000 000 korun. Lávka má teď železnou konstrukci oproti původní dřevěné a je také výš, vysvětluje předseda Bechyňského klubu českých turistů Petr Chaloupek.
5: Povodí Vltavy si dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
2: Příklady dostupného bydlení představí nová výstava v Táboře. Kancelář architekta města ji připravila v rámci festivalu Dny architektury. V divadle Oskara Nedbala bude k vidění do prosince. Moderovaná debata o potřebě veřejných investic do bydlení a o strategiích, jak výstavbu obecních bytů zlevnit, začne v 18 hodin. Kávu z českých i slovenských pražíren nabízí Budějický Coffee Fest. Do soboty můžete festival kávy navštívit na českobudějovickém výstavišti. Zájemci se o kávě mohou také něco dozvědět nebo se naučit je správně připravovat, uvedl jeden z organizátorů Vojen Smíšek.
6: Pod titulem Coffee Festu je to jenom kafe, čímž říkáme, že to je otevřené pro všechny, pro širokou veřejnost, že to není jenom záležitost knírativých hipstrů, kteří popíjí někde výběrovou kávu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak jednou větou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje a Den v kraji. V přehradách v Česku dál ubývá voda. Kritická je situace například na Karlovarsku, kde vodní nádrž Březová klesla na své minimum. Historicky nejnižší průtoky má také Husinecká přehrada na Prachaticku. V jejím zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Na to, jak přehrada aktuálně vypadá, jsem se dnes v odpoledním vysílání ptal reportérky Kristýny Baršíny.
1: Slovy místních, takhle málo vody tady nikdo nepamatuje. Odhalené břehy naznačují, že hladina je nižší hned o několik metrů a řeka pod přehradou místo řeky připomíná spíš potok. Potvrzují to i data vodohospodářů, podle kterých je v tuhle chvíli hladina o zhruba 7 metrů nižší než obvykle. Jak mi potvrdil ředitel závodu Horní Vltava Jiří Baloun, důvodem je sucho a nízké přítoky z horního povodí řeky Blanice, které klesly na svá historická minima. Zásobní prostor nádrže je tak téměř prázdný. Už někdy příští týden by navíc přehrada mohla dosáhnout takzvané hladiny stálého nadržení. To je limit, pod který by hladina přehrady neměla klesnout kvůli živočichům, kteří v ní žijí. Zároveň ale musí vodohospodáři stále vodu upouštět kvůli na vodu vázaným ekosystémům v řece pod ní. Až minimální hranice přehrada dosáhne, budou vodohospodáři vypouštět tolik vody, kolik do ní přitéká. Aktuálně to je žádná celá 22 metrů krychlových za sekundu. Pro srovnání, dlouhodobý průměrný průtok pod přehradou za normálních podmínek je přes 2 metry krychlové za sekundu.
0: Nízkou hladinu mají i další přehrady v Česku, kde například?
1: Je to tak, například vodní nádrž Březová u Karlových Varů. Hladina už tam klesla o víc než 3 metry a dostala se tak výrazně pod úroveň stálého nadržení, kam by za normálních podmínek vůbec klesnout neměla. Proto vodohospodáři přistoupili k mimořádnému opatření a odtok snížili. Podařilo se tak klesání hladiny zpomalit a téměř vyrovnat přítok s odtokem. Přivítali to i rybáři, podle kterých je rybí osádka v nádrži cennější než ta v řece pod ní. Špatná je situace i na přehradě v Pařížově na Chrudimsku. Jak řekl mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec, voda už je jen několik centimetrů od hladiny stálého nadržení a vodohospodáři upouští stejné množství vody, jako do ní přitéká. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je pak zhoršení kvality vody, hlavně kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Málo vody je aktuálně i v nádrži ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Tam ale výjimečně není důvodem sucho, ale rekonstrukce, která má skončit příští rok na jaře.
0: To byla reportérka Kristýna Baršíny, která zmapovala stav vodních nádrží nejen na jihu Čech.
2: Komunální volby 2026.
3: V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme v komunálních volbách vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas pro vás připravil speciální vysílání. Každý všední den v 17:30 vám představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. Včera jsme navštívili Strakonice a dnes to bude Tábor. Začínáme v 17:30, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Technici razí průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Bude to 838 metrů dlouhá a s podélným sklonem 4% sklopená stavba. Razit se bude takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou.
1: Štola se jmenuje Žofie, podle Žofie Chodkové, manželky pána na nedalekém konopišti. Jsme přímo v místě, kam se za chvíli začnou zakusovat stavební stroje.
2: Momentálně my se nacházíme v také nesudržnej hornině granodioritu, který je zvetralý.
1: Vedoucí projektu Petr Bátora z firmy Subterra.
2: A tu jednoducho musíme velmi opatrně přistupovat k obnažování len na dĺžku toho jedného metra z hlediska toho, aby se nám ten horninový masív neposunul. A následně už, keď budeme strieľať...
1: Jaká se bude používat výbušnina?
2: Je to i obdoba dynamitu.
1: V čem spočívá používaná rakouská tunelovací metoda, popisuje David Siroň ze Subterry.
3: Tak začneme vrtat nebo razit pomocí tunelbagru, až vyrazíme ten postup dopředu, tak dojde k tomu, že vyčistíme ten profil. Dojde k tomu, že děláme průzkum, takže se musí zmonitorovat, musí se prozkoumat ta čelba, musí se popsat ta geologie, případně odebrat nějaké vzorky a samozřejmě to je součástí toho průzkumu.
1: Generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl říká, že práce vyjdou na 248 milionů korun a potrvají do října roku 2027.
4: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací. Zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou i řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
1: Středočeská dálnice D3 bude měřit 58 kilometrů a ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět v roce 2028. Vyjde podle odhadu na 70 miliard korun. Z Václavice Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu ke komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Jihočeském kraji. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Naši pozornost jsme zaměřili na okresní města, která jsme seřadili podle abecedy. Dnes míříme do posledního města, a sice do Tábora. Mým hostem ve studiu je editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Přeji dobré odpoledne.
2: Hezký podvečer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tábor leží 50 kilometrů severně od Českých Budějovic. K 1. lednu letošního roku tam žilo 34 339 obyvatel. Díky tomu je druhým největším městem v Jihočeském kraji a jeho historické jádro je památkovou rezervací. Tábor je taky známý svou husitskou historií. Byli to právě husiti, kdo město roku 1420 založil. Pavlo, připomeň nám prosím, kdo vedl v uplynulých 4 letech radnici.
2: Na postu starosty byl už podruhé Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020. Ze 27 členného zastupitelstva hnutí obsadilo 9 mandátů, tedy nejvíc. Na druhém místě s 8 mandáty bylo hnutí ANO 2011, po 4 mandátech měla koalice Společně pro Tábor a uskupení Šance pro Tábor. Nejméně, tedy 2 mandáty, získala v minulých komunálních volbách Česká pirátská strana.
1: No, vznikla tam tedy pestrobarevná koalice.
2: To ano. V Táboře má starosta 3 místostarosty, z nichž každý byl v tomto funkčním období z jiného politického uskupení. První místostarostka Lenka Horejsková je z koalice Společně pro Tábor, druhý místostarosta Martin Mareda za Českou pirátskou stranu a třetí místostarosta Radoslav Kacerovský, stejně jako starosta, za hnutí Tábor 2020.
1: No a pověz prosím, Pavlo, kolik politických stran, hnutí a sdružení se letos uchází v Táboře o hlasy voličů?
2: Jejich celkem

0: 8. Česká pirátská strana s Martinem Maredou v čele se spojila se zelenými v uskupení Živý tábor. Mandát obhajuje taky uskupení Šance pro tábor, kde minule byla na prvním místě Olga Baslová z ČSSD. Nyní je na čtvrtém místě a kandidátku vede Antonín Snášel za PRO. Hnutí ANO 2011 má novou lídrini Hanu Randovou, bývalou starostku tábora, která vystřídala Miroslava Rybu. Za koalici Společně pro tábor kandiduje nově architekt Stanislav Kotrčka a současná místostarostka Lenka Horejsková je na druhém místě. Nové hnutí Naše Česko vede jednatel společnosti Bites Tábor Ondřej Semerák. A za Demokratickou stranu zelených za práva zvířat letos opět kandiduje jako jediná Adéla Cíchová. Novinkou je taky hnutí Tábor na Max s podporou starostů, které povede Radka Maxová za Starosty a nezávislé. A současný starosta Štěpán Pavlík je opět lídrem hnutí Tábor 2020. Zatímco místostarosta Radoslav Kacerovský je na kandidátce třetí.
1: Abychom nemluvili jen o Táboře, pojďme zmínit i další větší města na Táborsku. Jak vypadaly uplynulé 4 roky na jiných místech v tomto regionu?
0: Největší změny nastaly v Soběslavi. Od roku 1994 byl na postu starosty Jindřich Bláha z ODS. Letos v únoru ale odstoupil a nahradil ho místostarosta Pavel Lindner ze Sdružení nezávislých kandidátů Nejsme stranou. Oficiálním důvodem pro jeho rezignaci byly zdravotní důvody. Zastupitelstvo však už loni v prosinci projednávalo jeho možný střet zájmů kvůli odprodeji budovy. Jindřich Bláha se ale do komunálních voleb opět vrací, tentokrát za hnutí Naše Česko. Ve Veselí nad Lužnicí lidé volili z 8 kandidátek a starostou se stal už podruhé Vít Rada ze Sdružení nezávislých kandidátů Sport pro město. Zajímavé je, že ve většině měst na Táborsku se do čela dostal starosta za Sdružení nezávislých kandidátů. Pouze 3 kandidátky dalo dohromady město Mladá Vožice, kde se starostou stal Jaroslav Větrovský ze Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí 2022. Jen o jednu více měla města Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí a Chýnov.
1: Shrnula k volbám na Táborsku editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Po písničce vám začneme představovat názory jednotlivých politických subjektů v Táboře na budoucnost města.
2: Komunální volby 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice vám přináší speciální předvolební vysílání z Tábora. O mikrofonu zůstává Matěj Vodička a mým hostem je editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Pro všech 8 kandidujících uskupení jsme vytvořili 3 otázky ohledně témat, která se obyvatel Tábora přímo dotýkají. S odpověďmi se nám ozvalo 7 z nich. Demokratická strana Zelených za práva zvířat se jako jediná rozhodla možnosti nevyužít.
0: Komunální volby 2026.
1: Pavlo, Tábor se může pyšnit tím, že jeho historické centrum patří mezi památkové rezervace. Otázkou ale je, jestli můžou nové developerské projekty být ohleduplné k historickému jádru města. Jak chtějí kandidující uskupení zajistit, aby město rostlo, ale zároveň nestrácelo svůj charakter?
2: Současní zastupitelé města, starosta Štěpán Pavlík z Hnutí Tábor 2020 a místostarosta Martin Mareda z uskupení Živý Tábor se shodují, že při nových projektech v historickém centru je důležité mít nastavená pravidla a třeba je nejprve řádně zkonzultovat s odborníky. Podle Ondřeje Semeráka z Hnutí Naše Česko je tento proces zdlouhavý, je ale tím, co brzdí rozvoj historického centra a nutné opravy budov. To, že se developerské změny historického centra netýkají, si myslí taky Radka Maxová za Hnutí Tábor na Max. Podle ní totiž většina těchto projektů vzniká pouze na okrajích města.
1: Jak tuhle problematiku vidí další strany a hnutí?
2: Se soustředěním pozornosti na okraje města nesouhlasí Antonín Snášel z uskupení Šance pro Tábor, který je toho názoru, že investovat by se mělo systémově. Právě části města, jako jsou sídliště nad Lužnicí, Pražské a Náchodské, jsou s opravami na okraji zájmu radnice. Hana Randová za Hnutí ANO 2011 si myslí, že záleží na domluvě, aby výsledná úprava v jakékoliv části města měla nadčasový charakter a dobře zapadla do svého okolí. No a Stanislav Kotrčka za koalici Společně pro Tábor situaci vidí tak, že současnost by se úměrně a citlivě měla propojit s minulostí a budoucností.
1: To bylo téma o zachování historického centra a růstu města. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, tedy konkrétně budějovice.rozhlas.cz. A za chvíli otevřeme další důležitou otázku. Jak chtějí kandidáti řešit problém s parkováním ve městě?
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice přináší předvolební speciál ke komunálním volbám a dnes se společně s editorkou zpravodajství Pavlou Kuchtovou zaměřujeme na Tábor. Tentokrát jsme se kandidující stran a hnutí ptali, jak chtějí kandidáti řešit problém s parkováním ve městě a jestli souhlasí se zavedením parkovacích zón i na sídlištích.
2: Na důležitosti vyřešit problematiku parkování se shodli všichni kandidáti. Obecným názorem je, že parkování řeší téměř každý. Podle Martina Maredy z uskupení Živý Tábor, Radky Maxové z hnutí Tábor na Max a Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 je klíčová diskuse přímo s obyvateli města. Proti parkovacím zónám nejsou, jejich stavba a výběr místa je hlavně ale na uvážení těch, kterých se to bude dotýkat. Výhradně proti jejich výstavbě na sídlištích je Hana Randová z hnutí ANO 2011. Jako alternativu navrhuje vybudování nových parkovacích míst, i když by to znamenalo omezený zásah do stávající zeleně.
1: Parkování je v Táboře opravdu velkým tématem. Jaká řešení navrhují lídři dalších kandidujících uskupení?
2: Ondřej Semerák z hnutí Naše Česko přišel s řešením rozšířit parkovací kapacity a až následně potrestat ty, kteří nedodržují nastavená pravidla. Dodává, že kromě historického centra nechce hnutí stavět drahé parkovací domy. Namísto toho nabízí možnost etážového parkování. Parkovací domy v centru naopak prosazuje Stanislav Kotrčka za koalici Společně pro Tábor. Na sídlištích by pak rád viděl nové ozeleněné plochy. Problematika parkování je stěžejní pro Antonína Snášela z uskupení Šance pro Tábor, který chce voličům garantovat bezplatné parkování tam, kde modré zóny nejsou zavedeny. Zároveň ale ani neplánuje je rozšiřovat. Podle něj je cestou k řešení výstavba kapacitních parkovacích domů na okrajích sídlišť, efektivnější využívání stávajících ploch a budování záchytných parkovišť P+R u vjezdu do města s návazností na MHD.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu České Budějovice patří Táboru. Po písničce otevřeme ještě další téma, které se přímo dotýká místních obyvatel. Je to rovnoměrné rozdělení investic. A připomínám, že kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes se věnujeme táboru. Už jsme mluvili o developerských projektech nebo o tom, jak vyřešit problémy s parkováním. Na závěr se zaměříme na rovnoměrné rozdělení investic ve městě. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili tuto otázku. Myslíte si, že jsou městské investice do centra a do sídlišť rozložené rovnoměrně? Jak byste to případně změnili?
2: Hana Randová z Hnutí ANO 2011 si myslí, že vyváženost chybí a v budoucnu by více pozornosti chtěla věnovat sídlištím, a to i z hlediska bezpečnosti. Obdobně situaci vnímá Ondřej Semerák z Hnutí Naše Česko, podle kterého investice směřují téměř výhradně do Starého a Nového Města a na zbytek tábora se zapomíná. Jejich plánem je spravedlivější rozdělení peněz do všech částí města na základě osobní zkušenosti s žitím v těchto místech. Trochu jiným způsobem se na situaci dívá Radka Maxová z Hnutí Tábor na Max. Problém podle ní nespočívá v rozdělení financí, ale v tom, že město ztrácí tempo. Její vize je proto tábor řídit aktivně a připravené projekty dotáhnout do konce. Z pohledu uskupení Šance pro tábor a jejího lídra Antonína Snášela je problémem výstavba nových bytů, pro které není připravená návaznost na další infrastrukturu. Je toho názoru, že by se městské byty neměly prodávat, ale měly by sloužit občanům s maximální podporou státu a dotací.
1: No a Pavlo, pověz prosím, jaký názor mají na tuhle problematiku taky další kandidující subjekty?
2: O rovnoměrném rozložení investic je přesvědčený Štěpán Pavlík z Hnutí Tábor 2020 a v následujícím volebním období by tuto strategii neměnil, pouze by držel stejnou proporční vyváženost. Podobný pohled na věc má Martin Mareda z uskupení Živý tábor, který je toho názoru, že rozhodovat o rozdělování investic by se mělo podle skutečných potřeb jednotlivých lokalit a měly by se více plánovat společně s jejich obyvateli. Názorem koalice Společně pro tábor a jejího lídra Stanislava Kotrčky je, že investice jsou sice rovnoměrné ve své výši, ale ne svým významem.
1: To byly odpovědi sedmi subjektů, které se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Táboře. Připomínáme, že Demokratická strana zelených za práva zvířat se rozhodla možnosti odpovědět nevyužít. Všem jsme položili tři stejné otázky. Odpovědi vám ve zkrácené podobě představila editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete taky na webu Českého rozhlasu České Budějovice, konkrétně na stránkách budějovice.rozhlas.cz. A to byl poslední volební speciál, který jsme připravili ze všech sedmi okresních měst Jihočeského kraje. Přejeme vám příjemný zbytek večera. Od mikrofonu se loučí Matěj Vodička
2: a Pavla Kuchtová.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: kde jsou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
3: Hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Voda z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. Nové chráněné bydlení Kolečko v Prachaticích pomůže lidem po úrazu s návratem do běžného života. Petr Bříza obhájil post prvního místopředsedy Mezinárodní hokejové federace. V sobotu bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak mohou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude ale pokračovat, říká technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup.
5: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
3: V Prachaticích otevřeli nové chráněné bydlení Kolečko pro lidi po úrazech na invalidním vozíku. Má jim pomoci připravit se na návrat k samostatnému životu po léčbě a rehabilitaci. Součástí zařízení bude i bistro přístupné veřejnosti, říká ředitelka Kolečka Hana Vojtová.
6: Kde bychom rádi, aby si tito lidé zvykali na to, že veřejnost je jejich součástí, že oni jsou součástí té veřejnosti, celé té společnosti. A také i na to, že možná na ně budou lidé koukat. Ti, kdo budou přicházet, si budou moct sednout buď to na židli, anebo na vozík a zkusit si tak trošku chvilku tím životem třeba jet.
3: Řidiči projedou od zítřka po nové trase mezi Pištínem a Českými Budějovicemi. Obchvat na hlavním tahu 1/20, který spojuje České Budějovice, Písek a Plzeň, buduje ředitelství silnic a dálnic od roku 2024. Silnice odvede dopravu z Češnovic a Dasného. Zatím budou auta jezdit dvěma pruhy, informoval Adam Koloušek z ŘSD. Celá stavba za více než 1,25 miliardy korun by měla skončit za rok. Policisté obvinili 42-letého muže z Českokrumlovska z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Podle nich odčerpal od března do června letošního roku minimálně v 5 případech naftu z 11 zaparkovaných autobusů. Celkem šlo o více než 900 litrů. Informoval o tom policejní mluvčí Miroslav Šupík. Krádeží a poškozením vozu muž způsobil podle kriminalistů škodu skoro za 54 tisíc korun. Pachateli hrozí až 2 roky vězení.
7: Sport.
3: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reinl. Ve druhém kole volby porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Ten následně obhájil post prvního viceprezidenta. Hokejový útočník Jiří Sekáč dostal trest na 1 zápas za faul na českobudějovického Michala Bulíře ve čtvrteční předehrávce 7. kola extraligy a bude tak Spartě chybět v nedělním utkání na ledě mistrovských Pardubic. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.
7: Počasí.
3: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila v Českých Budějovicích. Na okružní je to blízko křížení s Pražskou. Projíždějte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu.

Je 18 hodin a 5 minut a začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. Na telefonním čísle 221 55 44 11, ale pro dobrou náladu si můžete nechat zahrát i jen tak. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a páteční melodie podvečera. A já už teď na telefonním čísle 221 55 44 11 vítám paní Martinu, příjemný podvečer.
1: Vám taky. A tady ta písnička, tu bych chtěla nechat zahrát Hance Cábu Nový vsi na Českokrumlovsku u Brloha k jejím dnešním narozeninám. A doufám, a že jí přeju hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka, všechno, co se bude přát, a doufám, že jsem se jí do noty akorát trefila.
0: No tak to uvidíme. Ta písnička se jmenuje Dívka s perlami ve vlasech a já věřím, že ano. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Narozeně nová píseň Dívka s perlami ve vlasech od Aleše Brichty. A komu bude hrát Karel Gott a píseň Pábitelé? To už je otázka pro praní Věru, které přeji krásný podvečer.
1: Děkuji, já vás taky přeji hezký podvečer, pane Radku, a prosila bych vás o hezkou písničku pro dvě kamarádky, a sice paní Lidka Řehořová v Blatné včera slavila 77. narozeniny, takže jí gratuluji dodatečně, a zítra bude slavit narozeniny ve Čmelínech paní Jarka Jedličková 73. A proto, děvčata, přeji vám samé růže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití. A v neděli budou slavit svátek Františkové. V Blatné pan František Šesták, v Kasejovicích pan František Šiška, Ledvina, ve Čmelínech Fanda Šiška a v Nepomuku František Veselý. Takže pánům přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojen život, žádné starosti, ať se jim zkrátka všechno dál daří, a oslavencům to přeje Věra ze Čmelín. Vám, pane Radku, děkuji za všechno, mějte se hezky. A ještě bych chtěla pozdravit Ivanku, moji zboženku na Šumavu, a sestru Janu do Klatov. Děkuji, nashledanou.
0: Naslyšenou.

Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Na dnešní datum 2. října připadá jedno zásadní výročí, které se týká narození britského hudebníka s velmi speciální přezdívkou, jež hudební historii obohatil hity jako Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle nebo Englishman in New York. Asi už tušíte, o kom je řeč. Polokulaté 75. narozeniny dnes slaví Gordon Matthew Thomas Sumner, hudebník, zpěvák, skladatel a herec, kterého všichni známe a milujeme pod pseudonymem Sting. A my si Stinga připomeneme písní Fields of Gold, jen to nejlepší z Českého rozhlasu České Budějovice.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
2: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří dvů ve středu 7. října od 19 hodin.
3: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček.

0: Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, hezký večer. Z Českobudějovického rozhlasového studia vám o svátku Andělů strážných přeje Jiří Kasal příjemné posluchačské zážitky a chvilky, které vám v míře snad dostačující nabídne příští swingová půlhodinka. Jejíž první minuty budou náležet orchestru Karla Vlacha. Píseň Beze slov, to je nahrávka z roku 1962.

Od orchestru Karla Vlacha jsme vám na úvod zahráli píseň Beze slov neboli Lied ohne Wort od Jürgena Hermana, východoněmeckého autora, aranžera a dlouholetého kapelníka, a v náladě swingu, potažmo jazzu v Německu, byť v západnější části, zůstaneme po většinu dnešní půlhodinky s historickými nahrávkami orchestru trumpetisty a kapelníka, kterému se kdysi přezdívalo německý Glenn Miller, a během následujících minut můžete sami posoudit, zda důvodně a oprávněně. Už ve věku 7 let se Kurt Hohenberger, rodák ze Stuttgartu, začal houževnatě a cílevědomě hudebně samovzdělávat. Učil se hrát na trubku a později též na trombón. Díky železné disciplíně stoupal co by muzikant udivujícím způsobem vzhůru. V 26 letech se stal členem elitní německé kapely Goldene Sieben, tedy Zlaté sedmičky, a byl vyhledávaným berlínským studiovým muzikantem. Oslovovali jej také elitní němečtí, respektive švýcarští kapelníci, jako Oskar Jost, tedy Stauffer, Kurt Engel nebo Peter Egelhoff. Všem jmenovaným vyhovovali Kurtovi vlastnosti, přizpůsobivost a vysoká profesionalita, a dávali mu také výjimečné honoráře. Jenže přes tyto nespochybnitelné úspěchy v roli instrumentalisty Kurta Hohenbergera lákalo mít vlastní orchestr, což se mu na jaře roku 1937 také nakonec podařilo. Zde je první hudební vizitka orchestru Kurta Hohenbergera. Starý standard Waltra Donaldsona, Doháníš mě k šílenství, You Drive Me Crazy.

A String of Pearls, šňůra perel, tak jasná Glenn Millerovská swingová asociace vyvstala v případě předchozího snímku orchestru Kurta Hohenbergera. Ten často nejenom na začátku své hudební dráhy v pozici kapelníka přebíral zámořské swingové šlágry. Vraťme se ale k několika okamžikům jeho muzikantského životopisu. Dal dohromady skutečně špičkové muzikanty převážně z německy mluvících zemí. V prvních letech existence Hohenbergerova bandu byl jeho největší hvězdou klávesista Fritz Schulz-Reichl, kterého si vyhlédl v kapele Jamesa Cooka a který se později stal známý pod přezdívkou Crazy Otto, jenž se dokázal prosadit také v zámoří, o čem jsme před nedávnem v tomto pořadu mluvili. Nejprve orchestr zářil v Berlíně zanedlouho, už byl však jeho věhlas celoněmecký. Netrvalo to však dlouho. Po vypuknutí druhé světové války se Hohenbergerův orchestr zvolna rozpadal a většina jeho členů přešla do jiných bandů. Přesto se mu zdařilo skelet orchestru udržet alespoň pro občasná natáčení gramofonových desek. V lednu roku 1940 angažovala Hohenbergerovou kapelu chilská zpěvačka Rosita Serrano, která si bohužel zadala s nacistickým režimem pro její německé turné. Tento trumpetista hrál se svým kombem v prvních letech války pro zábavu vojsk v Holandsku a Francii. Na jaře roku 1942 vznikl německý taneční a zábavní orchestr. Kurt Hohenberger a mnoho jeho spoluhráčů v něm zakotvili. V roce 1943 byl odveden do armády a ke svému milovanému swingu se mohl vrátit až po válce.

Nejdříve to bylo v podání orchestru Kurta Hohenbergera Honolulu Blues z roku 1949. Následovala o 8 roků starší nahrávka In der Bar Nebenan vedle v baru. V níž se tento kapelník představil také jako trumpetista. Po válce v roce 1947 založil Kurt Hohenberger novou studiovou formaci. Během berlínské blokády odcestoval do Jihoafrické republiky a nějakou dobu působil také v Brazílii, ale potom se vrátil zpět do vlasti, aby se ve Stuttgartu pokusil ještě uvést v život nový menší orchestr. S ním Kurt Hohenberger, jehož manželkou byla zpěvačka Amelie Becker, natočil v roce 1954 třeba tuto oblíbenou skladbu Duka Ellingtona CJ Blues, kterou mimochodem skvěle hraje také náš rozhlasový swingový orchestr. Zde však Kurt Hohenberger und seine Solisten.

Ellingtonovské Sea Jam Blues a ještě jedna připomínka orchestru jednoho z nejvýznamnějších německých swingařů klasické éry, trumpetisty, kapelníka i skladatele Kurta Hohenbergera. Jeho život se uzavřel v červenci roku 1979 ve věku 71 let. Do této půlhodinky jsme vstoupili s orchestrem Karla Vlacha a jim také skončíme, což má svůj dobrý důvod, neboť tento slovutný český kapelník přišel na svět 8. října před 115 roky. Od orchestru Karla Vlacha vám pošleme po rozhlasových vlnách zajímavě aranžovanou verzi známé skladby britského pianisty George Shearinga Lullaby of Birdland podle českého názvu Ukolébavky v nahrávce z roku 1959 se solem na trombon Ladislava Pikarta a Vladimíra Rašky. Jiříka Salván, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrni.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Pavel se nezúčastní voleb do zastupitelstva obce Černouček. Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. V Dačicích plánují rozsáhlou rekonstrukci čtvrti u stadionu. V sobotu bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat také odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Jindřichův Hradec vybudoval víceúčelovou sportovní halu se zázemím. Rozšiřuje kapacitu sportovišť a nabízí zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Přístavba současné haly za 187 milionů korun začala loni v červenci. Město na stavbu získalo 50 milionů korun z krajského investičního fondu. Objekt má zelenou střechu, retenční nádrž pro hospodaření s dešťovou vodou a moderní technologie s nízkými provozními náklady. Čtvrť u stadionu v Dačicích na Jindřichohradecku se dočká kompletní rekonstrukce. Rada města schválila vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Rekonstrukce se bude týkat tří komunikací spolu s chodníky, parkovacími místy a sjezdy k nemovitostem. Ve čtvrti přibude také prostor s herními prvky.
3: Dále bude řešena kanalizace jak splašková, tak dešťová, vodovodní řád i přípojky, veřejné osvětlení, příprava chrániček pro metropolitní síť a další související práce a činnosti nezbytné pro realizaci stavby. Z Dačic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje v Českých Budějovicích na okružní. Dávejte pozor, blízko křížení s Pražskou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co to kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak, k nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uhum. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne, a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal Nakarova rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete víra.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten Mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bojte všichni novní pozice, si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno umíme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela časté.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak to
3: já to v sobě
1: to dýchá,
3: nemám.
1: Ne.
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě.

0: Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
1: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači, a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
0: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk, nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
1: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
2: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a revmatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena.
0: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim, a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: No, proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v příspuše. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jako výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Můžeme se do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádných nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Šmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazuju čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na Řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století? Hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky.
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikující společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost. Jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas. Vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzat steluční kvítí, nebo za mena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

0: Pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firm s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost Bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé Třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: My jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano, ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak, aby byli schopní samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek. Jo? To znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunek. korunku. Jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých mozkoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme u místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval část a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělené jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct a dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, ať to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie, a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé 8 států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo.

Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách tisíc kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola seřízení té hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomto přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat ty závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že museli být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale museli být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, ty byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis pětidenní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, výrobcem bižutérie, který vyráběly ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: No to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu. Snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knížce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech, ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle ve tchý žebříku.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhali jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benátský, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace, v ruce tyč, jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. A, ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný.

0: až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do ty koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct a zase jsem se vrátil. A tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Diviškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande jet do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprost

0: před jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
1: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
0: Ano, velmi těžké.
1: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
0: Není
1: zlata?
0: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
1: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
0: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
1: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
0: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
0: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako říká, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškova chlap, a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct, teď přišel vrch, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní, to jste se splet, protože já jsem tam... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
0: Tak Tak vám řeknu, ještě můžu?
1: Ano, ano.
0: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 4, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala: krmte tu bestii. Mm.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrovej typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: Tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Lisenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Myslím. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tam už klebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: Naopak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle? Že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako s falešný, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Biblii. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovet představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
2: Ne, pozlište, no, pane no, Kačere, ještě. Tak to ne, no, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocný a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha. Karlínská budova Českého rozhlasu. Osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak, aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky. 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy. Doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, taky, kdo tam?
2: Tady Ota, z Slovenského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně, já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč. To
0: bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno nic 20 vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí. Mám

0: Dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás, posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned jak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud, jo? Za ano, co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme
2: já
0: rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to
2: ne,
0: k tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: A za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano, víme.
2: V přírodě,
0: ano.
2: V přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor,
2: za
0: přijímám to. Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to, nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko, 87,8 FM, měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. A pamatuju si dodneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě vidět, co jsi teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora, taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi se říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Protože já jsem začal taktikařit tak jako důchodce do 50 let a dneska taktikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív. protože já jsem byl v Uberu skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, tady kde byla 15, třeba já jsem tam 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: A moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No, Honzo, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takový moderování by mě taky bavilo, jo, jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No... Já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano.
2: Než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fouk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipy od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím.
0: Škoda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké fópa. Si pište, vždycky mám fópa. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělá

kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že mi vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna, ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí, pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory a hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi, já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky, někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilní hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co?
2: Já vám o to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáku.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám mužský páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Pěkně 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako dědina, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří v Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, a že já by se jí tam nešla ucházat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet. No
0: jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: dělají. Helejte se, máte účes? Máte. Máte Bolta? Máte. Tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No, to je v pořádku, tak tam prostě přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali 3 Slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám... Teď se na mě všichni podívejte, jak vypadám. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se řechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šlávit,
0: ne? No přesně, protože to je koření. A teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuji, dobrou noc.
0: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí, často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

Občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen tančila.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý. Ahoj, Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: chodí kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vráskám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnohodně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu, A rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festivalek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
3: A uvést jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Free Dance, Free Water.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že, jako, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: potěší. Něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Poslouchám. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: A, no tak snad pak... velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád studu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového, vymýšlet, tak člověk,
0: vás,
3: aby
0: víte,
3: podchodil
0: jak,
3: do obchodu.
0: Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju tu modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macou, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Horníčáru v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už mám volám, no, po třetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takže ještě když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od Zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u Zubařky a ty galoše gumový, který jsem předlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou, došmajdal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapné.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jak se říká. Ale když před 2 rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrali mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako, no, uvítaně, to bylo výměnek zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie. To jsem měl v době, tak no, každý ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to, Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl tři těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě takže
0: únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale ty tam prdle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo na lidi. Ale prostě jsem si schlupul v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, až někdy v 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, a to jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. No, za to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
0: I demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no, asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné v 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se záborkou ne? Zkrátka, o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě,
0: ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout telefon.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc.
0: Co chcete, milá posluchačko z Plzně, a povězte, za co se stydíte?

0: se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla. No,
1: příbuzní tam letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no
0: jasně,
1: tak příležitost jsem měla.
0: Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se. No, já bych udělal jako to samé.
1: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, chápu to.
1: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla sraž spíš o syna,
0: protože
1: ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vnuka.
0: No, helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to, nic víc, nic míň.
1: No, to ona mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
1: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
1: No. No, tak bolí.
0: No máte na krajíčku, tak to slyším to, já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
1: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to vidí.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
1: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
1: Držte se,
0: zdravím vás.
1: Ty taky, mějte se.
0: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka, Český rozhlas, Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
2: Noční linka.

0: je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uhum. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože byl poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati za brůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla, protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to mě
0: říká
1: zarazilo a styděla.
0: Fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati za brůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Hele, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyhlídala ale maminka. No a ona, když ji doprovázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všichni musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já se zdravila. Já se snažím zdravit. Protože někteří mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak
1: se baví.
0: My jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono na té vesnici, jak když teda se nepozdravíte, tak je to takový.
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví.
1: Jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombóny, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte? Teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla. Já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě... No, ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk ne vždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si a že té tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, a směr Krnovsko.
3: A chci jenom říct, a úplně si stýjím to říct.
0: Nebojte, ale... nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici, jo. Uhum. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin, prde, jaké se píše i v tom Puškinovi. A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale my už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale tady, když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce senu erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati, zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste no, aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkal, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je
3: no
0: dobře.
3: Víte, že jo, no. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo...
3: Tak,
0: tak.
3: Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupů v dům se má bourat. Je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co zmůžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macon. Dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí, a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby, je odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propo, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: Aha. To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rech.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe, co?
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší, já to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď ti do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo?
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirko, to si nezažila, ty úplný
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Jo, ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlitr říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první. Zkouším jí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen, zpěváci toulaví, co nám

0: kde, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No to toto letí,
1: to
0: toto
1: bylo
0: letí.
1: V 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
0: A Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už tak jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že jo?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
5: Teď se to pěkně bylo.
6: Ahoj. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v kříži.
0: No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo?
6: Rabánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na těchný fracek taky, já si vzpomínám.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
2: Ano. A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dál. Ano, pocím, ano, holka, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky.
4: A?
3: To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
0: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě,

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vybereme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam byl Karel Kraungartner,

0: člověk člověku vlkem a ne karkulkou. Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
1: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
2: to
1: jste
2: je pravda.
1: Někde...
2: No,
1: to je pravda?
2: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
1: povídejte.
2: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
1: no, jo, to,
2: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
1: Ty lidi už
2: to...
1: nežijou, co to slyšeli, takže. Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
2: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
1: No, povídejte,
2: no,
1: pane Suchý.
2: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak a ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
1: Ano.
2: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
1: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
2: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže...
1: To jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
2: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
1: Ano.
2: Jo? A... Tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
1: Studená.
2: Ta sotva tekla,
1: ano.
2: To bylo špinavý, že jo,
1: ano.
2: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
1: A to bylo na těch žlutých?
2: A to bylo na žlutých.
1: Na těch žlutých.
2: Ano, na těch žlutých. Jsem si tam...
1: To jste zůstal v tričku, ne?
2: Cože?
1: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal,
2: no. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
1: Ano, takže jste
2: takže
1: to překonal.
2: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať, seš plnoletá, běž do světa. A

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe to.

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je asi varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od zbytku souboru.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
4: no,
5: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.